0: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex.

0: špičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do Autocentra Šmucler v Plzni, Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do Autocentra Šmucler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.schmutzler.cz.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.

Hájek Plzeň. Kvalitní pneu a motopneu servis. Pneu Hájek Plzeň. Oprava kol a aludisků. Pneu Hájek Plzeň. Široká nabídka letních, zimních a celoročních pneumatik. Pneu Hájek Plzeň. Čištění a plnění klimatizací. Pneu Hájek Plzeň. Rychlost, spolehlivost a profesionalita. Pneu Hájek CZ.

0: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
2: Proto.
1: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole. Hit Radio.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Haló, jsme tu všichni.
3: Já nic nevidím.
2: Nemůžeme rozsvítit?
4: Je to tajný.
2: Takže, ohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
5: Brňák, Diam, jsem tu.
4: Hora, Jamaja, taky.
2: Dobrý.
3: Jdeme.
4: Jedu.
3: Hořák, zapínám, krájím.
5: Šlehám, sedím.
3: Strouhám,
2: flambuju. Hasím.
3: Slejvám, utírám, solím, pepřím.
2: Servíruju.
3: To bude legendární hostina.
6: Elemon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
7: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
9: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
10: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
11: Drž mi kabelku.
10: OK, to jsem nečekala.
9: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
12: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu. Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.

0: www.pneuhajek.cz. Pneuhájek Plzeň. Kvalitní pneu a motopneu servis. Pneuhájek Plzeň. Oprava kol a aludisků. Pneuhájek Plzeň. Široká nabídka letních, zimních a celoročních pneumatik. Pneuhájek Plzeň. Čištění a plnění klimatizací. Pneuhájek Plzeň. Rychlost, spolehlivost a profesionalita. Pneuhájek.cz.
1: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
2: Rychlé, další objednávka. Kde je vývar?
3: Zní vám to povědomně? Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
0: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů s Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
1: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu! Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Šestá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dneska držíme palce všem uchazečům o studium na střední škole. Právě na konci pracovního týdne se totiž dozvědí, na kterou byli přijati. Informace by měly být už ráno dostupné v elektronickém systému DIPSY, zveřejní je ale také školy. Cermat dnes také předá ředitelům středních škol výsledky státních maturitních zkoušek. Nejpozději v pondělí je pak školy předají maturantům. Naděje na návrat historického artefaktu lebky svaté Zdislavy žije. Policie včera odpoledne zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z její krádeže. Podrobnosti vyšetřování nejsou známé, vyšetřovatelé už dříve požádali o pomoc veřejnost a taky své kolegy ze zahraničí. Tak jsme se dočkali, dneska startuje světový šampionát v hokeji. Češi do turnaje vstoupí duelem proti Dánsku, který startuje ve 2020. Náš východní soused Slovensko si potom na první zápas letošního mistrovství počká do zítra od 12:20. Vyzve Norsko. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku rozšíří svoji základní školu. Stávající budova stará zhruba 100 let už totiž nevyhovuje současným trendům. V nové budově bude kromě nových tříd také nové sociální zázemí a vzniknou tam i odborné učebny. Náklady na vybudování nového objektu se odhadují až na 150 milionů. A co nám na pátek slibuje předpověď? Na západě Čech dnes budeme mít oblačno nebo zataženo. Počítat máme taky s deštěm nebo přeháňkami a výjimečně se objeví i bouřky. Na teploměrech naměříme mezi 10 a 13 stupni.
6: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
7: Krásný dobrý ráno. Dneska jenom o 2/3 naší obvyklý sestavy s váma Jasmin a David. Ahoj.
4: Krásné ráno.
7: Michal dneska nebude, ale máme vás, takže společně zvládneme ten první pátek po 3 týdnech, kdy jdeme teda do práce. A ať se fakt proberem, tak začneme s Pitbullem a Chrisem Brownem. Právě teď.

0: Chris Brown, taky Pitbull v éteru Hit Rádia 6 minut po 6. hodině. My jsme se konečně dočkali toho pátku, je to tady, už si jenom můžeme plánovat ten víkend. Tak co vás čeká? To probereme v minutě šampionů, kde po vás chceme klasicky tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a právě ty vaše víkendové plány. Hádám, že tady Dave jede tradičně na hory, nebo co se bude jít, nebo na Slovensko, to jsou ty druhá.
1: Tentokrát překvapím, jedeme za našima domů a bohužel budeme malovat, takže já mám jeden z těch víkendů, na kterých se úplně netěším, ale aspoň si odpočneme od práce. Co ty?
0: Jasně. No hele, ze mě bude v sobotu kameraman, budu natáčet Pokáčovou dětskou O2 arénu, protože přítel mu točí všechno a já mu vypomáhám vždycky na těchto těch velkých
1: takže
0: akcích. Takže taky pracovní, ale v neděli zase rodinný výlet. Takže
1: tak doufejme, že naši posluchači si odpočnou a nebudou muset pracovat.
0: Doufáme, vy nám to dejte vědět. Číslo k nám 777 937 777. No a do té doby Leony, by your side.

0: Bohem by your side k pátečnímu ránu na Hit Radio. A jak to u vás vypadá, co máte v plánu, to zjistíme v minutě šampionů. 60 sekund na vaše zprávy právě teď. Kačenka Olomouc o víkendu neví, co jí čeká, snad odpočinek i zábava. Honza z Liberce má plán jasnej. Kolo, večer zahradní párty, v neděli hlavní odpočinek. Míša Olomouc pojede na festival vína a doufá, že přežije až do neděle. Roman z Plzně bude kombinovat hokej a klasický gaučing. Katka Brno, wellness víkend s holkama. David Spardubic, ten pomalu začíná balit stan a s partou míří na víkend do přírody. Lenka z Hradce bude sázet kytky na balkóně, užívat si klídeček a pohodičku. Filip z Ostravy má v plánu gaming víkend a objednávat pici s kámošima. Radka z Písku jede do Prčic, jakože opravdu do toho města. No a Petra Svoboda nad Úpou čekala na půlnoc, aby se dozvěděla, že se dcera dostala na vysněný gymnázium. Pak nemohla spát, protože byla v euforii. Je to super, jinak jedou na pokáče a pak na chatu. S tím pokáčem, prosím vás, to, já jsem si myslela, že to bude jenom pro děti, pak jsem zjistila, že tam teda můžou i rodiče. Vy mě tam uvidíte v takový dost divný pozici, až tam uvidíte na letkách.
1: Kdybys to neřekla, tak by vlastně ani nevěděli, že to seš ty.
0: Nevěděli, to bude poznat velice dobře. Budou tam nějaký zvířátka, jo, převlečený lidi za nějaký zvířátka, budu jedno z těch zvířátek, takže já tam budu taky, tak to taky uvidím.
1: Já myslím právě, že budete mít nějakou masku na hlavě, že to bude jako anonymní, takže
0: já
1: nebude.
0: Já jsem v to doufala.
1: Proto jsem to kejvla.
0: Ne, já jsem si říkala, samozřejmě je to pro děti, je to dobrý skutek, tak to udělám. Kdyby to bylo pro dospělý, tak samozřejmě ovce nebudu. Jo, teď jsem prozradila tu ovci. Tak si užijte pokáče i víkend, ať jedete kamkoliv, pokud musíte pracovat, tak to zvládněte. A teďka už Pink, You and Your Hand.

0: Kapela Mirai dohrála z éteru Hit Rádia. My vám přejeme krásný páteční ráno. 3 minuty po 6:45. Hokejový mistrovství letos začíná trošku zvláštně, protože vy, když se vlastně podíváte na tu naší kabinu, tak to místama vypadá jak nějaký školní výlet pod dozorem červenky, jo? Což vůbec není hejt, ale chci tím říct, že ty kluci jsou opravdu mladí.
1: Já jsem si schválně tady vyhledával ročníky narození, tak například Jiří Ticháček, obránce českého výběru, tak tomu je letos 23 let, naopak Romanu Červenkovi 40, to by v podstatě opravdu mohl být jeho otec.
0: Ale já si říkám, že to vlastně může být dobře, jo, protože možná jsme teďka v takové situaci, kdy si lidi říkají, že budeme letos slabí, ale můžeme překvapit a už se to stalo mockrát.
1: Je to tak, v českém výběru chybí největší hvězdy jako Pastrňák, Nečas nebo třeba Gudas, ale naopak my máme tu mladou, dravou krev a já věřím, že když se od nás třeba tolik letos nečeká, tak o to větší úspěch to bude.
0: Tak jak to bude vypadat na ledě, to uvidíme už večer, ale na silnice se podíváme za chviličku, čeká nás doprava a po ní taky třeba Florida anebo Coldplay, Little Sims a Burna Boy.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
6: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
9: Fakt? A kam pojedeme?
8: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
9: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Na výlet?
12: Ano.
11: Jak?
12: Autem.
11: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
12: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem?
13: Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
14: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
15: Olympia Plzeň.cz.
16: Pryč DPH! Pryč DPH!
17: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
18: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
19: Pak přijeďte do AutoESA.
18: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
19: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
18: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
19: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
20: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tullamore Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
15: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně ze západních Čech, hlásíte překážku v provozu. V Plzni v Domažlické ulici poblíž velkého kruhového objezdu bude v pravém pruhu probíhat čištění vozovky.
23: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio

0: Florida a jejich whistle v éteru Hit Rádia, song, který jsem si asi ve 13 letech zpívala. Neznala text a nedocházelo mi, že ve 13 bych to asi zpívat neměla. Možná taky máte takový songy. No a co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: Největší dinosaur v jihovýchodní Asii. Takové je označení tvora, kterého letos identifikovali výzkumníci v Tajsku. Byl to bíložravec, měl dlouhý krk a vážil až 30 tun. Trendem posledních let je solo cestování. Po vlastní ose vyráží na dovolenou stále více mužů i žen. Mezi těmi nejoblíbenějšími destinacemi pro takový druh dobrodružství se řadí Vietnam, Norsko nebo Kostarika. O Česku se zase mluví ve světě. Daniel Žižka postoupil do finále Eurovize. Svým včerejším výkonem přesvědčil hlasující fanoušky i zástupce národních porod. Finálový večer je na programu v sobotu.
0: Moc gratulujeme. Byly to brutální nervy, musím říct. Já jsem na to koukala a Dan byl vlastně poslední, koho porota ohlásila, že postupuje do toho finále. My si můžeme poslechnout, jak jeho song Crossroads, se kterým soutěžil, zní.
2: Co mě na téhle písnice zaujalo je, že v téhle zrychlené době má skoro 6 minut, takže z toho důvodu si bohužel tady dneska ráno na Hit Rádiu nezahrajeme.
0: Ale strašně moc Danielovi držíme palce, protože je to těžká soutěž, ale věříme, že to může zvládnout. Takže držíme palce a my pokračujeme dál. Take That by vás mohli takhle při pátku pořádně probrat a vypravit do práce právě teď na Hit Rádiu.

0: Farná, která se v současné době připravuje na 3 červnový koncerty v Edenu, dohrála v éteru Hit Rádia 9 minutek po 6:30. My jsme v minutě šampionu zjistili, co máte v plánu o víkendu. A vy, co třeba budete někde ležet na té zahradě a užívat si to volno, tak by se hodilo mít hezky upravený trávník a nejlíp bez nějaký velký námahy, že jo? Takže dobře poslouchejte, protože na Hit Rádiu teďka hrajeme o robotickou sekačku Honda Mimo v hodnotě 16 000 korun. Chápu. Chápu. Hezká, malá, hodně výkonná sekačka, která vám tu práci teda rozhodně ulehčí. Takže, abyste ji získali, stačí napsat do formuláře na našem webu, jaký hit vám vždycky zlepší náladu. No a když ten svůj song uslyšíte o víkendu ve vysílání Hit Rádia, tak se stačí do 10 minut dovolat k nám do studia a Honda Mimo může být vaše. Takže poslouchejte Hit Rádio i o víkendu a my vám budeme držet palce.
1: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz. Snídani šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech

0: i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Káva a k tomu odhad nemovitosti zdarma.
2: Osobní konzultace bez formulářů a závazků.
1: Probereme cenu vaší nemovitosti, investice, pronájmy nebo koupy bytu či domu.
2: Remax Intercora. Odhad nemovitosti jinak. Osobní, lidský a srozumitelný.
1: Přijďte rovnou nebo se zaregistrujte na kavaaodhad.cz.
3: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U.NCZ
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
7: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
6: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
8: No to bych to pěkně zvoral.
7: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Plzeňsko a západní Čechy.
9: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
10: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
9: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
13: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
14: Sudovi šrot, republice ocel.
15: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
16: Hele, vyšla nová kaplinka.
17: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
16: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
17: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
16: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
19: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze západních Čech hlásíte překážku. Na Domažlicku na silnici 3. třídy v Nové Vsi probíhají práce na silnici. Komunikace je neprůjezdná.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

show Kygo a Parson James na Hit Radio. A kde se taky seběhla pěkná showka, to bylo nedávno v Ostravě teda. Tam teďka proběhla scéna jak z nějakého low cost hororu. Holka se psem u potoka a najednou tam po ní vystartoval bobr, jo. Mně přijde, že většina lidí, když slyší slovo bobr, tak si prostě představí toho plyšáčka z večerníčku, co tam okusuje ty klacíky, jo, jde v 8 spát. Jenže v reálu je to fakt jako 30-kilovej tank, jo, s obrovskýma zubama a hodnej teda není, i když chápu, jsme zvyklí z dětství třeba z tohohle toho songu.

0: No, jenže to po dobrým prostě není. Já jsem teda byla nedávno na procházce s přítelem a on u vody viděl nutrii, jo. A byla strašně blízko nás a můj Kuba říkal, ježiš, to je roztomilá, a šel přesně hnedka za ní a říkám, hele, až po tobě vystartuje, tak uvidíš.
1: Já jsem nedávno viděl nutrii a teda to jediné, co mě nenapadlo, je jít k ní a pomuchlat se s ní, jako, to je prostě obrovský přerostlý něco.
0: Je, ale jako zároveň je roztomilá, takže jako chápu ten jeho put, nicméně jiný lidi šli fakt vyloženě až k ní, jako skoro na 2 cm a začali si jí tam točit, tak jsem si říkala, ježiš, co se stane? A obecně mi přijde, že jsme si fakt zvykli každý zvíře, co existuje, hnedka natáčet.
1: No my jsme si zvykli všechno natáčet, no, ale včetně těch zvířat, no takže opatrně.
0: Opatrně po tobě někdy něco vystartovalo?
1: Hele, asi když vynecháme takový ty klasický, že na tebe nalítají holuby v městském centru, tak asi nic úplně konkrétně mě nenapadne. Hmm. Co ty?
0: Mě v dětství skočil na záda kohout, brutálně mi rozkrábal záda, bráchovi zase hlavu, takže to nastal takhle oba, takže já jsem na tom byla vlastně líp. Ale to jsme ještě neměli telefon, takže to byl jenom dement kohout prostě. Nicméně, až teda někdy uvidíte jakýkoliv zvíře, tak ho nechte bejt. Teďka už Green Day na Hit Radio.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.auto.cb.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
6: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti, inspirované maminkami. Monpery.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Po dálnici až 150 km v hodině. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní projekt, při kterém se může ve vybraném úseku dálnice D3 jezdit zvýšenou maximální rychlostí. Stále prý totiž nemá dostatek dat pro posouzení bezpečnosti a plynulosti provozu. Příběh Zachraňte Timmyho nejspíš happy endem neskončí. U dánského ostrova Anholt našli mrtvou verlibu, která v březnu nejspíš uvízla u německých břehů. Zpráva se rychle šíří a lidé z okolí se k ní hromadně vydávají. Experti předtím ale veřejnost varují. Zvíře může přenášet nemoci, existuje navíc riziko výbuchu, protože se v mrtvém těle hromadí plyn. Letní dovolená v jižní Evropě by se nám mohla zkomplikovat. Chorvatské pobřeží totiž podle předpovědi zasáhnou silné bouřky. Ty mohou doprovázet kroupy a nárazy větru přes 100 km v hodině. Hrozí navíc bleskové povodně. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Venkovní bazén v Plzni na Slovanech se dočasně uzavřel pro veřejnost. Probíhá tam totiž demolice nafukovací haly, která ho kryje. Poté přijdou na řadu nezbytné opravy před zahájením letošní venkovní koupací sezóny. Uzavírka venkovního bazénu by měla trvat do 17. května. No a pojďme se podívat taky na dnešní předpověď počasí. Bude hlavně oblačno, postupně zataženo. Počítat musíme s deštěm nebo přeháňkami a výjimečně se mají objevit i slabé bouřky. Teploty na západě Čech se budou pohybovat mezi 10 a 13 stupni.
11: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
12: Krásný páteční ráno, s váma Jasmin, David, ahoj.
9: Ahoj, no dneska jsme tady bez Michala poprvé, já se přiznám, že jsem byl ráno trošku nervózní. Nesnad, že bychom to nezvládli, ale že se ukáže, že to je bez Michala lepší.
12: Jo.
9: A už ho poneděli nepozveme.
12: A ukázalo, nebo? Tak dobrý, tak
9: to nechme na posluchačích asi.
12: Před náma Imagine Dragons, jejich Enemy, bude taky Rose, Bruno Mars a Paté, tak pojďme na to.

0: Rose, Bruno Mars, jejich Apaté v éteru Hit Rádia a my vám s Davem přejeme krásný pátek. Musím říct, že mám někdy pocit, že tady máme takový dvě republiky, jo? Jednu tu normální a jednu takovou VIP. Protože v té první, v té normální, zkuste přijít do práce třeba po dvou pivech, do skladu, do kanclu, na poradu. Jo, tam prostě si zbalíte pak věci a popřeju vám hodně štěstí a jdete. Ale pak je tady ta druhá republika, jo? Kde se teďka řeší návrh, že poslanci možná nebudou moc chodit hlasovat pod vlivem. Možná. A já si říkám, aha, takže teďka to šlo jako, jo?
1: No, evidentně asi jo.
0: Zase si říkám, že možná většina z nás už někdy zažila takový to, že maskujete opilýho kamaráda, kolegu, spolužáka. Ty jsi to někdy zažil, Dave?
1: Hele, já bych se ještě možná vrátil rychle k té poslanecké sněmovně. Na druhou stranu, v poslední době tam ta jednání trvají kolikrát i 10, 15, 20 hodin. A bez jako jednoho, dvou piv předtím si nedovedu dost dobře představit, že bych to vydržel. Jako. Ale když se vrátíme k těm kamarádům, tak pamatuju si, že jsme si, to bych asi tady ani neměl říkat, ale občas během takový té dlouhé přestávky, jak bývala odpoledne, zašli na pivo a potom to bylo samozřejmě na hudebce náročný, ale tak to už je historie, k tomu bych se nevracal.
0: Já jsem taky takhle kryla kámoše na vejšce teda a vím, že měl mít zrovna nějakou přednášku a já jsem říkala, ať vlastně spíš moc jako nemluví a fakt si
1: a tam ideálně vůbec nejde.
0: Tam nejde ideálně. Tak nás zajímá, koho jste takhle kryli, kdy vy. Číslo k nám 777 937 777. Budeme rádi za hlasovky, taky za zprávy, zkrátka za jakoukoliv odezvu od vás. Teďka už Sean Baker, hey, hi, hello.

0: Rádio FM+.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Marek Ztracený, modlitba za pátek na Hit Rádiu. No dočkali jsme se, už je to opravdu tady. V poslanecký sněmovně se teďka řeší návrh, že poslanci možná nebudou moc chodit hlasovat pod vlivem, jo. Možná, to je pecka, opravdu. Tak možná se tam vzájemně kryjou někteří. A na to, kdo jste, nebo kdy jste koho kryli, jsme se ptali i my, jo. Tak máme tady zprávu třeba od Péti. Ahoj, no my jsme chodili o polední přestávce na pivo pravidelně. Který den to bylo, to si nepamatuji. Každopádně já kryla samu sebe a měla jsem co dělat.
1: Předpokládám, že si ani nepamatuju, co měli za předměty po té pauze.
0: Adam píše, jo, klasika, jednou jsme kámoše mezi sebou schovali jak bodyguardi, dali mu do ruky kolu a všem tvrdili, že je jenom unavený. Nejhorší bylo, že se pořád smál úplně všemu, takže moc nenápadný stejně nebyl.
1: Já myslím, nejhorší bylo, že se poblel.
0: To by byla hezká tečka. No a Tomáš třeba píše ještě. Jednou jsme spolužáka tahali ze školní akce a dělali jsme, že mu je jenom blbě od žaludku. Jeden ho podpíral, druhý mluvil za něj, protože by se jinak hnedka prokecl. Upřímně jsme si tehdy mysleli, jak jsme nenápadní, ale asi jsme opravdu moc nenápadní taky nebyli.
1: Zajímavé je, že všechny ty zprávy mají jeden společný jmenovatel, a to sice školu.
0: To ty
1: jsi říkal, že jako někdo řekne, že se něco stalo třeba v práci, ale všechno je to zatím kolem školy.
0: To je fakt, tak lidi, děkujem za zprávy, jste boží. Je to vlastně jako vtipný se zpětně takhle vracet, vzpomínat na tyhle ty časy, ale asi bych to nevrátila upřímně.
1: A hlavně děti, nedělejte to.
0: No, nedělejte to a na silnicích prosíme taky střízlivě, za chviličku se podíváme, jak to tam vypadá.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: trenirkarna.cz. Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
8: nábytek. Haló, jsme tu všichni.
9: Já nic nevidím.
8: Nemůžeme rozsvítit?
9: Je to tajný.
8: Takže, pohraj jste.
9: Heneš, long story short, tady.
10: Brňák, Dian, jsem tu.
11: Hora, Jamaja.
8: Dobrý.
9: Jdeme.
11: Jedu.
9: Hořák. Zapínám. Krájím.
11: Šlehám.
9: Sedím.
11: Strouhám.
9: Flambuju.
8: Hasím.
9: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
8: Servíruju.
9: To bude legendární hostina.
12: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
13: Chceš pomáhat? Tak odpal.
14: Cože?
13: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
15: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
14: Aha.
15: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
14: A co SSB?
15: SSB? Co je SSB?
14: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
15: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
15: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
14: Tvůj e-shop s pneumatikami pro auta, dodávky i motorky. Klikněte na pneuhajek.cz. Ušetříte a přezujete u nás přednostně. Jediný e-shop s pneumatikami v plzeňském kraji. www.pneuhajek.cz.
16: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
17: Rychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně na Karlovarsku na trase z Klášterce nad Ohří, na ostrov před omezením u Stráže nad Ohří počítejte se zdržením ve 2-kilometrové koloně.
18: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Nepomucké.
19: Hit Radio FM+.

0: Plus.
1: Zlepši si náladu.
2: Aj.

0: Despacito.
1: Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito pro hezčí pátek na Hit Radio. No a David pro nás má o půl osmí další.
2: Ranní update.
3: Fanoušci amerických komedií se mají na co těšit. Podle dostupných informací pracuje Adam Sandler s platformou Netflix na dalším pokračování úspěšného filmu Machři. Od druhého dílu přitom uběhlo už 13 let. Vývojáři populární hry GTA se o živobytí obávat nemusí. Nové pokračování se podle předběžných odhadů zaplatí už za prvních 24 hodin od vydání. Za první den by se mělo prodat na 25 milionů kopií. Držíme palce všem uchazečům o střední školy, už dneska se dozví výsledek jejich snažení. Pokud se na žádnou nedostali, mají možnost přihlásit se do druhého kola, to si už každá ze škol řídí samostatně.
1: Nám už tady vlastně od rána chodí zprávy, že jste nervózní, jak to dopadne, takže se nebojte, bude to dobrý, my moc držíme palce a držíme palce vlastně i v rychlý pětce. Ta nás čeká už za chviličku. Dneska naposledy hrajete o dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 7. srpna 2026, teďka v létě v Praze. Takže pokud byste chtěli vidět na vlastní oči tuhletu obří show, tak pište chci soutěžit na 777 937 777 právě teď.

0: David Guetta, tady Swims, taky Tones and I v éteru Hit Rádia, ale teďka nás čeká
1: Rychlá pětka.
0: Tento týden v Rychlý pětce hrajete o dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenský pláni 7. srpna už tohleto léto. Obrovská show, se kterou Marek vlastně přichází po vyprodaných několika Edenech. No a dva lístky se dneska pokusí vyhrát Olga, ahoj.
2: Ahojky.
0: Ty jsi mi říkala mimo éter, že sedíš před školou, ve který pracuješ, za chvíli ti to teda začíná, tak si zkusíš to ráno ještě zpříjemnit těma lístkama.
2: Ano, ano, pokusím se.
0: Říkala jsi, že jsi nervózní, nebuď, to bude dobrý. Jdem na to.
2: Super.
0: Tak jo, tak.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Která planeta je známá jako rudá planeta?
2: Mars.
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik pádů má čeština?
2: 7.
0: Je to tak, přesně. Další otázka.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.

0: Jo. Strašně moc bych chtěl na první koncert a Marka Ztracenýho má rád, to jsem na něj přenesla já, takže je to ideálek pro mě, ale bych mít obrovskou radost. Hrozně prosil, ať to zkusím, ať vám napíšu.
1: To je hezký. Takže první koncert v životě a rovnou takováhle obrovská show, tak to bude mít hodně hezký zážitek a hezkou premiéru. Tak moc gratuluju, měj se krásně a užijte si to hlavně.
0: Jo, vy taky, děkuju strašně moc.
1: Měj se krásně, není za co, ahoj.
0: Taky, ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: about you now.
1: Krásný pátek na Hit Rádiu, Jasmin a David s váma. Tohle byly Sugar Babes, About You Now. Nechci vůbec strašit, jo? To vůbec. Ale v pondělí má prej kolem Země proletět asteroid, ale pozor, asteroid velikosti autobusu, jo? Myslím si, že zajímavý je, že nejděsivější částí téhletý zprávy vlastně není ani ten asteroid, ale to, že to vychází na pondělní ráno, jo.
2: Ale já jsem tu zprávu taky čet a říkal jsem si, ty vado, když píšou, jakože blízko kolem Země proletí, tak jsem si říkal, to bude tak blízko, to skoro třeba štrejchne, jo, někde. A ono to je jako desítky tisíc kilometrů od Země, takže zase, aby jsme zbytečně nepanikařili, to pondělní ráno samo o sobě asi bude o něco horší.
1: Jako NASA říkala, že se nemáme čeho bát, ale tak to zase říkají vždycky, že jo, takže Bůh ví, co by řekli, kdyby to tak nebylo. Nicméně, fakt se mi tohle to líbí, že nás aspoň nechají vlastně užít si ten víkend, že kdyby nás chtěla příroda vymazat, tak prostě až po tom víkendu, prostě typická pondělní věc. Nicméně, za chviličku se podíváme na dopravu, čeká nás taky skupina Jelen, taky Deep Blue Something, takže na tohle to všechno si můžete počkat.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Chcete zažít něco netradičního?
4: Nevíte, kam s rodinou na kole?
3: Zavítejte na Hamernický den do areálu vodního Hamru v Dobřívě.
4: Kromě soutěže kovářských učňů uvidíte šermíře a folklorní soubory.
3: Uslyšíte historickou hudbu.
4: A děti zabaví divadelní představení.
3: Užijte si kulturu pod širým nebem.
4: Zajeďte tuto sobotu mezi 9. a 18. do Dobříva.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Sluď do mi nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze západních Čech hlásíte překážku. Na Tachovsku na výjezdu z Milíkova směrem na Stříbro bude probíhat údržba zeleně.
10: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byly Jelení, Touha a pláč a plakat snad dneska večer nebude. Dneska večer startuje pro Čechy mistrovství světa v hokeji. Hrajeme s Dánskem, to už asi víte. A protože se hraje ve Švýcarsku, tak je to podle nás jako ideální chvíle připomenout si, jak strašně zvláštní země to Švýcarsko vlastně je, jo. Protože byť je to země nádherná, tak má takový jistý zvláštnosti, některý jsou roztomilý.
1: Některý jsou divný.
0: Přesně. Ta roztomilá, třeba, že nesmíte mít jedno morče, protože by bylo šmutný. Takže vždycky po dvou, to mi přijde roztomilý, opravdu. Ty zvláštní třeba to, že obranný plán pro případ invaze zní něco jako okamžitě odpalte všechny mosty, což je tam docela zásadní problém, protože ve Švýcarsku jsou mosty úplně všude. Kdo jste tam byl, tak to víte. No a pak je tu něco, co se třeba během sledování hokeje fakt nehodí. Zákaz splachování po 10. večer kvůli rušení nočního klidu.
1: No a to by mohl být problém už zítra, protože Švýcaři hrajou s Lotyšskem až ve 20:20, takže kdyby šel zápas do prodloužení, tak si tam na záchod nedojdou na konci.
0: Tak možná by ale Švýcaři mohli udělat výjimku zrovna u hokeje, to stejně jako tam budeš řvát, pokud budeš vyhrávat i pokud budeš prohrávat, takže to by jako mohli. Nicméně, koho by nedej bože nezajímal hokej, tak snad máte rádi zeměpis, můžeme se takhle pobavit vždycky o zajímavých věcech, o zemích, kde se hraje. Dave tady bude přes hokej, já s Michalem přes tyhle ty zajímavosti. No a přes hudbu tady teďka máme třeba Shakiru, co vy na to? Come on, get

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Zahradnictví Plzeň, zahradnictví u Písaře, Plzni na Domažlické 181. Pro vaši zahradu máme skladem obrovské množství květin, stromů a keřů. Jednoduše si vyberete. A pozor, po novém přivaděči jste u nás v Ochotina za 5 minut. Poradíme vám, těšíme se na vás.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Českým firmám chybí ve vedení ženy. Kvóty na jejich zastoupení ve velkých společnostech už jsou zase velkým tématem. Česko je mělo zavést už před 2 lety, parlament je ale nestihl projednat. Teď proto státu hrozí od Evropské komise pokuta. V Plzni už si do kasína nezajdou, metropole západních Čech tento týden zavřela to poslední. Nulová tolerance hazardu a s ní související plošný zákaz kasín přitom platí od 1. ledna. Lidé podle tamních politiků negativně vnímali pocit bezpečí v okolí heren a kasín. Zákaz by tedy měl mít pozitivní vliv na bezpečnostní situaci ve městě. Vyšetřování pražského derby jde do finále. Policisté znají totožnost všech mužů, kteří napadli brankáře Sparty Jakuba Surovčíka. Zatím ale nikoho neobvinili. Napadení golmana prověřují pro podezření z výtržnictví, zabývají se i samotným vběhnutím fanoušků na hrací plochu a poničením vybavení stadionu. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku rozšíří svoji základní školu. Stávající budova stará zhruba 100 let už totiž nevyhovuje současným trendům. V nové budově bude kromě nových tříd také nové sociální zázemí a vzniknou tam i odborné učebny. Náklady na vybudování nového objektu se odhadují až na 150 milionů. A co nám na pátek slibuje předpověď? Na západě Čech dnes budeme mít oblačno nebo zataženo. Počítat máme taky s deštěm nebo přeháňkami a výjimečně se objeví i bouřky. Na teploměrech naměříme mezi 10 a 13 stupni.
10: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
11: Snídaně šampionů. 8 hodin, 3 minuty. S vámi Michal, Jasmina, David. Krásné páteční ráno.
12: Krásný páteční tobě. Ano, poznali jste správně, posluchači naši, ozval se nám Michal. Dneska je den práce z domova, takže Míšo, proto tady nejseš, ty jsi to vzal takhle jako úplně?
11: Ale zase jsem to z gruntu, já teda musím upřesnit, Michal se neozval, ozvala se Jasmin, krásně mě Jasmin probudila po 2 hodinách spánku, ale co bych pro naše posluchače neudělal, dobré ráno.
13: Ty jsi nás tady totiž nechal, Michale, ve štychu, jsme tady jenom 2.
11: Já jsem viděl, Davide, že to byl tvůj nápad, protože včera si mi to celý ráno dával sežrat, takže krásné ránko všem, kdo jste spal 2 hodiny.
12: Jseš hodnej, že jsi do toho šel. Hele, tak si odpočiň a těšíme se v pondělí. No, máš vroubek, ale dobře.
11: Jdu pokračovat. Tak hezky ráno posluchačům, zvládněte to tam a v pondělí se těším. Mějte se, ahoj.
13: Čau.
12: Čau a dobrou. No a co se týká toho, tý práce z domova, tak tu probereme ještě za chviličku. Teďka Linkini, anebo Ed Sheeran na Hit Radio.

0: 7 minut po 8 hodině posloucháte Hit Radio, kde dohrál Ed Sheeran. A co vy? Jste teďka taky doma jako Michal? Dneska je den práce z domu a já si myslím, že některé generace pořád úplně jako nevěří, že je to skutečná práce, protože jakmile jste doma, tak automaticky jste jako dostupný na všechno, jo. Že hele, tak když jsi doma, tak dojdi mi nakoupit. Takovýhle věci se fakt dějí.
1: A hlavně v pátek se to děje. Já mám takovou zkušenost a jsem hodně překvapený z toho, že nás Michal vlastně nevyfakoval a že nám ten telefon zvednul, protože spousta lidí přesně si překládá home office jako dovolenou.
0: To je fakt, to je fakt. A ta rodina vás přitom fakt jako úkoluje přesně jít nakoupit, jít přebrat nějaký balíčky a když jsi doma, tak nemáš tolik práce a takovýhle věci. Přitom tam člověk někdy sadí jako 6 hodin na kolech a psychicky na tom příšerně. A nebo jsou jako Michal a spí na tom home officeu. No. Nicméně, myslím, že už jsme všichni pochopili jednu věc a to, že home office úplně změnil jako definici slova oblečení. Protože když jste v tom kanclu, tak máte samozřejmě nějaký hezký outfit, nějakou tu košili, třeba někdo sáčko a tak, ale doma, jak se to říká, nahoře business, dole party, něco takového na té kameře. Jak jste oblečený, když máte home office? Ty si, Dave, zažil někdy home office?
1: Čas od času si ho dávám, taky zpravidla v pátek. A já se vlastně nepřevlíkám z pyžama, takže já jsem celý den tak, jako se stal z postele.
0: Jak se oblíkáte na home office vy? To nám dejte vědět. Jestli opravdu se tak aspoň trošku přioblíknete, kdyby náhodou se zapla ta kamera, anebo jestli to taky neřešíte a jste prostě v tom pížu. To nám dejte vědět. 777-937-777 číslo k nám. Do té doby před náma třeba Dua Lipa nebo Linkin Park.

0: Dua Lipa, Houdini v éteru Hit Rádia. No a jaký kouzelníci jste vy, co se týká oblečení na home officeu, to nás zajímalo. Ptali jsme se, co nosíte doma na home officeu, protože dneska je den, kdybyste měli údajně pracovat z domovu, z domova, některým z vás se to určitě podařilo. Píše třeba Pája z Vlčic. Ahoj, když mám home office, tak to jistí pokydané domácí triko. Jenom to, obličej si nemaluju a zásadně nic neřeším přes kameru. Ale zase se občas přistihnu, že pracuju přes čas. A to je vlastně fakt, viď? Asi.
1: No já mám teda, znova se opakuju, zkušenost spíš, že lidi teda nepracují, než by se nějak jako úplně předřeli doma.
0: Jako jsou to asi dva tábory, že buď ti to doma fakt nejde, a nebo nemyslíš na ten čas a naopak to přeženeš. Pak tu máme zprávu od Ivety. Hezké ráno, mám také home office a funguju nejen jako zaměstnanec, ale pro ostatní doma i jako chůva, uklízečka, kuchařka. Do práce chodím o patro výš, kolikrát i s ručníkem na hlavě a oblečení přesně neřeším. Je to fajn. Tady se dostáváme k tomu, co jsme řešili předtím, no, že vlastně když jste doma, tak po vás chce každý všechno, pokud žijete s rodinou a ne sami.
1: To je potom vypráno, vyžehleno, ale e-mail zapráskaný, že jo?
0: Přesně. No a Bára. Ahoj rádio, jeden z mých kolegů poradců na online poradě omylem zapl kameru a seděl tam doslova v županu. Nikdo nic neřekl, ale všichni se určitě pobavili. A to jsi mi Baru připomněla. Já jsem v době, kdy začínal covid, nastupovala na vejšku a vlastně po půl roce, kdy jsem tam začala chodit, tak to teda začalo a nikam jsme nesměli a měli jsme všechno online, jo. Takže taky si vybavuju jednu přednášku, kdy jeden klučina byl zrovna ve sprše a omylem se mu zapla kamera. A
1: já jsem právě zrovna chtěl říct, župan ještě docela dobrý, podle mě.
0: Župan velice dobrý. Tak doufáme, že se vám nic takového nepřihodí, že si dneska užijete ten den práce z domova. Pokud musíte být v kanclu, tak společně to zvládneme bez stresu. Jak zpívají 21 Pilots, Stressed Out právě teďka na Hit Radio.

0: 21 Pilots Stressed Out, 9 minut před 8:30 na Hit Radio. Za chviličku k vám dorazí třeba tohle. Já muzikant. Divoký byl jeho čmilák. Pak taky vyrazíme do roku 2022, kdy vyšlo tohle. Lost Frequencies, Ellie Duhay, taky Ex-Ambassadors, Back to You. No a přidáme samozřejmě i rychlou dopravu, tak s náma zůstaňte.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
9: Klidná, krásná, dostupná. Šumava, Šumava žije CZ, web plný zážitků.
10: Šumava Card, vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
11: Nápady, tipy, inspirace.
12: Šumava žije!
11: Šumava žije CZ.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat, tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz Skonto na
18: bytek. Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
19: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
20: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
21: Alza dny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30% a nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
22: M plus H.
23: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
24: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chip tuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
25: MHčko v Plzni každej zná. Chip tuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
26: MHCZ. Už 30 let.
27: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-NCZ.
0: nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na výjezdu z Domažlic ve směru na Babylon, bude probíhat údržba zeleně, narazíte tam na pomalu jedoucí vozidlo údržby, přejeme šťastnou cestu.
27: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Nepomucké.
1: Hit Radio FM+.

0: Francis, Eli Duhej, Ex-Ambassadors na Hit Radio. A teďka už je čas na Davidu.
1: Ranní update.
2: Raději menší a pozvolné než větší a okamžité. Lékaři radí jak na změnu životního stylu. Varují před drastickými dietami a změnami návyků. Naopak doporučují klidně jen 20-minutovou procházku denně. No a dneska naposledy připomínám, Češi vstupují do světového šampionátu v hokeji. Když jsme naposledy hráli úvodní utkání proti Dánsku, byly z toho bronzové medaile, tak letos držíme palce. Trendem posledních let je solo cestování. Po vlastní ose vyráží na dovolenou stále více mužů i žen. Mezi těmi nejoblíbenějšími destinacemi pro takový druh dobrodružství se řadí Vietnam, Norsko nebo Kostarika.
0: To musím říct, že jsem si taky oblíbila, tak byla jsem jednou, ale byla jsem loni na Malorce sama, jenom teda na 3 dny, ale chtěla jsem to vyzkoušet, jaký to bude, když někam jako poletím sama.
2: Nech mě hádat, bylo to hrozný.
0: Ne, bylo to skvělý.
2: Já mám teda úplně jiný zážitek, já jsem byl po vlastní ose a vůbec jsem nevěděl, co mám dělat, kam mám jít, bylo to hrozný.
0: Jak dlouho?
2: 4 dny asi.
0: Jsem myslela, jako kdyby to bylo díl, takže to je nuda, ale takhle v pohodě podle mě. Nevím, tak ať už někam razíte sami nebo s někým, tak si to užijte hlavně o víkendu.
2: A já k tomu ještě přidávám informace o počasí. V neděli tady vidím 17 stupňů a polojasnou oblohu.
0: A to je pecka.

0: Eteru Hit Radia dohrál Luis Capaldi Survive a o to, aby taky přežili ostatní lidi, se 60 let staral jeden úžasný chlap. Jeden úžasňák z Austrálie, který po 60 letech teďka skončil s darováním krve, protože už mu je 81 let a zdraví mu to úplně nedovoluje. Ale pozor, on podle lékařů pomohl zachránit asi 2,4 milionu dětí. 60 let chodil skoro každý týden darovat krev. 60 let, chápete to? To je neuvěřitelný prostě. Můj strach z jehel by tohle to asi dost jako bojkotoval a nedovolil, ale můžeme se všichni minimálně inspirovat, protože to je neskutečný výkon. Co mě na tom fascinuje nejvíc, že dneska někde normálně chodí po světě miliony lidí, mají normální svoji práci, vztahy, děti, řeší si tu hypotéku, nadávají si na to pondělí a vůbec netušejí, že ten jejich život možná existuje díky nějakému dědovi z Austrálie, kterýho oni vlastně nikdy nepotkají. To jsou takový neviditelný věci v životě, který za to rozhodně stojí, takže pánovi extrémně děkujeme, velký respekt posíláme a zároveň mi přijde teda absurdní, že člověk, který reálně zachránil miliony životů, tak není slavný, ale někdo, kdo sní třeba, já nevím, chili na TikToku, je okamžitě. Za chviličku třeba Ella Henderson, taky Rudimental, bude i Enrique Iglesias, takže na tohle to všechno si počkejte na Hit Radio, už za chvíli.
1: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: abych vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
5: nábytek. Jupi! Zahradnictví Plzeň pro vás máme skvělou službu. Jmenuje se Zahrada své pomocí. Vydáte svaly, my dáme know-how. Podrobnosti na www.plzeň-zahradnictví.cz. Mít novou zahradu je s námi tak snadné. Zkuste to.
6: Na výlet?
7: Ano.
6: Jak?
7: Autem.
6: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
7: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
6: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
7: Olympiaplzeň.cz.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Chceš pomáhat? Tak odpal.
9: Cože?
10: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
14: A čelovky vaření a papání?
15: Máme.
14: A batůžek malý a velký?
15: Máme.
14: A co boty a botičky do každého počasí?
15: Jasně, že máme.
16: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
17: Izomat stavebniny.
18: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
19: Best Beleza.
18: Nádherná zahradní dlažba.
19: Best Bellissima.
18: Dvě úžasné zahradní dlažby.
19: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
18: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
20: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Enrique Iglesias v éteru Hit Rádia. Přejeme vám krásný ráno. A kdo už máte třeba děti, tak teďka žhavte telefony, počítače, protože už se určitě stalo, že vám vaše dítě poslalo nějakou jako hodně divnou SMSku, nebo roztomilou, nebo vtipnou, nebo úplně šílenou. A vy, když nám ji pošlete, tak můžete něco vyhrát, a to díky soutěži z Tesco Mobile. Ve hře jsou 4 smartphony pro celou rodinu a taky každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku. Každý den někdo z vás taky vyhraje denní výhru, karetní hru Surikarty, takže nám napište na web Hit Rádia nějakou šílenou SMSku, kterou vám vaše dítě poslalo, ať můžete vyhrávat. Tu denní výhru tentokrát vyhrála Martina a ta napsala: psala jsem synovi, proč jako dostal z chemie za 5. A on mi odpověděl: mami, já jsem taky překvapený, zřejmě ChatGPT neumí chemii, ale fyziku zvlád, mám za 1. Tak doba AI se hold projevuje i ve škole, ale aspoň to Martě vyhrálo tuhletu karetní hrou. A už dneska odpoledne jeden z vás získáte 4 telefony a 10 000 korun na nákup v Tesku k tomu. Tak tvoj, tvoj.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Tohle byly Činařky, jejich každý ráno v éteru Hit Rádia. My děkujeme, že jste to svý dnešní páteční, konečně páteční ráno strávili s náma a my se loučíme. Přejeme vám krásný zbytek pátku, užijte si víkend a slyšíme se v pondělí zase v plný sestavě, tentokrát samozřejmě už i s Michalem.
1: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Tak ahoj, odpočiňte si a načerpejte sílu na ten novej týden. V pondělí se v 6 ráno těšíme.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2 minutky před 9. Bára Škrybová. Mějte krásný den. U Radopičic, okres Plzeň, město v ulici Dlážděná, je nehoda 2 aut a další 2 auta jsou v sobě v Plzni v ulici Studentská. Na místě je policie. Tak opatrně, šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB. Plzni na Nepomucké.
4: Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí, zda a na jakou školu byli přijati. Informace by měly být ráno v elektronickém systému DIPSY. Zveřejní je také školy. Systém DIPSY je v současnosti přetížený a může mít výpadky. Sněmovna by dnes mohla pokračovat v závěrečném schvalování sporné novely zákonů o veřejných rozpočtech. Ve sněmovním finále jsou rovněž 2 sociální předlohy. Jedna mimo jiné stanoví předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce 15 000 korun měsíčně. No a pražským tunelem Blanka budou od léta jezdit autobusy. Tato novinka propojí 8. a 6. městskou část. Zavedení linky tak urychlí spojení mezi oběma lokalitami. Více dodá mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
12: Pod číslem 145 vytvoří v trase sídliště Čimice, Bohnice, Kobylis, Dejvická výtonou alternativu k trase metrem přes centrum města i individuální automobilové dopravy. Cestu mezi Kobylisy a Dejvickou by měl zvládnout pod 20 minut.
11: Cestu mezi Kobylisy a Dejvickou by měl zvládnout do 20 minut.
10: Hokejový servis Hit Rádia.
11: Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa a český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku, překvapivému semifinalistovi loňského šampionátu. Oba celky se letos utkali také na únorovém olympijském turnaji v předkole play-off v Miláně, kde výběr trenéra Radima Rulíka zvítězil 3-2. Duel skupiny B ve Frýburku začne ve 20 hodin a 20 minut. Z Dány se národní tým utkal ve skupinové fázi mistrovství světa také před rokem v Herningu. Po bezbrankové první třetině nakonec bez větších potíží zvítězil 7-2.
13: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
14: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry-PS.cz. Mikulášské náměstí 18.
2: Tak zmrzlíci jsou oficiálně pryč, ale ještě tady po sobě něco nechali. Dneska opět celkem chladno, maxima mezi 11 a 15 stupni, na horách 8 až 11. K tomu převážně velká oblačnost a přeháňky.
10: Hit Radio FM+.
2: Páteční dopoledne je tu, Bára Škrybová taky. Máte nějaký svoje projevy, který těžko ovládáte? Budu se ptát. Teď ale jedeme, krásný den.

Nick Summer, s vámi Hit Radio FM Plus, je pátek dopoledne, což je paráda už sama o sobě, 12 minut po devátý. A já jsem se vás před chvilkou ptala, nebo už jsem jako říkala, ať se zamyslíte nad tím, jestli a jaký projevy máte v určitých situacích, jo? Takový ty, který jsou vám vlastní a neumíte je absolutně ovládnout. Prostě i kdyby se cokoliv dělo, vy jste se snažili na sobě pracovat, tak ale jakmile dojde na lámání chleba a nastane ta správná situace, tak to prostě stejně automaticky za sebe vypustíte a neuděláte vůbec nic. A ptám se na to proto, že já jsem například strašně lekavá, jako opravdu hrozně. Mě vyleká úplně všechno. Asi proto, že jsem jako furt zavřená u sebe v hlavě a pořád nad něčím přemýšlím. Jenomže já se neleknu normálně. Já prostě zařvu. Jo, jako opravdu asi jako 200-kilovej chlupatej chlap a to si jako asi nejsem ani jistá, jestli by tohle on zvládnul, jo. Úplně normálně to jde z hrdla s obrovskou vervou, jako dáma totální jsem v tu chvíli, jo. A stalo se mi to teď v kuchynce, když jsem si vařila kafe a přišla kolegyně, jo. Okamžitě jsem tam zařvala šíleně, kolegyně se taky lekla. A jako není to jenom uleknutí u mě. Bohužel, tohle se jako u mě děje obecně. Nedávno jsem byla v divadle, dlouhá sukně, jo. Tak jako opravdu galabára. A šla jsem do schodů a jak ta sukně byla dlouhá, tak jsem si ji přišlápla a skácela jsem se tam na ty schody. No jo, ale já jsem se jako jenom neskácela, že jo. Já jsem přitom automaticky přesně takhle zařvala. Vedle mě šel pán, ten jako nadskočil a řekl: "Jejda, pomohl mi nahoru." A v tu chvíli jako já naprosto distingovaně: "Děkuji." A odkráčela jsem jako princezna, jako by se vůbec nic nestalo. Takže takhle je to u mě, jo. Pojďte mi psát, co máte vy, určitě něco máte, taky něco podobného, nenechejte mě v tom. Pište, namlouvejte, 720 870 237, to je náš WhatsApp. A teď jsou tady vanastovky, sbírka zvadlejch růží.

0: To je tak hezký Waving Flag. 9 hodin a 25 minut. K tomu vyladíte Hit Radio FM Plus. Bára Škrybová zdraví. A já jsem se tady před chviličkou vyznala z toho, že když se leknu, tak zařvu jak 200-kilovej chlupatý chlap a neudělám s tím prostě nic, i kdybych se zbláznila. Okolí se zpravidla taky lekne. A na to konto jsem se vás ptala, jak to máte vy, jestli máte taky nějaký takový podobný projevy, se kterýma vůbec nic neuděláte, i kdybyste se zbláznili. A na WhatsApp 720 870 237 mi napsala Šárka. Baru, já když se leknu, tak nezařvu. Já automaticky řeknu Ježíš Maria Kriste a úplně všude. V práci, v obchodě, jednou i na třídních schůzkách. Paní učitelka se lekla víc než já. Taky boží, Šárko. Ještě Šimon. Já automaticky říkám dobrý úplně na všechno. Narazím hlavou do skřínky, dobrý. Spadnu ze schodu, dobrý. Srazí mě dítě na kole, dobrý, dobrý. Šimone, dobrý, díky moc, a kdo ladíte až teď a říkáte si, tyjo, taky bych napsal, protože se v tom poznávám, tak klidně ještě pište nebo namlouvejte, budu moc ráda. 720 870 237, tak teď máme pátek, že jo, pojďme si to tady udělat veselý, hezký den. Hit Radio.
1: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.

0: exotické pokojovky od Mateje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 16. května budeme v Berouně v kulturním domě Plzeňka. Happyplant.cz.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Káva a k tomu odhad nemovitosti zdarma.
6: Osobní konzultace bez formulářů a závazků.
5: Probereme cenu vaší nemovitosti, investice, pronájmy nebo koupy bytu či domu.
7: Remax Intercora.
6: Odhad nemovitosti jinak. Osobní, lidský a srozumitelný.
5: Přijďte rovnou nebo se zaregistrujte na kavaaodhad.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace ManiStretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losina.
13: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
14: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
15: Firma Havelka, uhelné skaly, dobrý den.
16: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
15: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
16: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Plzeňsko a západní Čechy.
17: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
18: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
19: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Dermot Kinetic is me, s vámi Hit Radio FM+. My tady od začátku dopoledne řešíme naše, lomeno vaše projevy, se kterýma nemůžeme nic udělat. A mám tady ještě vzkaz od Aničky. Ahoj, já mám pšíkací záchvaty. Když se rozpříkám, tak to stojí za to. Většinou je to kolem 10 až 15 hepčíků, že i kolikrát musím odcházet z místnosti. Většinou se lidi smějou, mají vtipné poznámky a někdy je to extrémně rušivý, třeba v divadle anebo na přednášce. Není to klasický pšíknutí, ale hodně zvučný a hlasitý, takže pčíkový, tady píše Anička. Jednou jsem si dala i hlavou o stůl, že jsem měla modřinu jak porvačce. Měj se krásně, Anička. Aničko, já upřímně nevím, jestli se mám smát, anebo ti mám litovat. To musí být vyčerpávající šíleně. A třeba za volantem i nebezpečný, tak hlavně opatrně. Já vám všem moc děkuju za vaše vzkazy. Myslím, že jsme si to tady takhle při pátku udělali hezký a jdeme zase k muzice, ať to máme ještě hezčí. Je pátek dopoledne a to si žádá nějakou pořádnou vypalovačkou, takže Michael Jackson, They Don't Care About Us. Hezký dopoledne všem.

0: divokej západ Hit Rádia FM+.
1: Hlas, který se nesmí v zimě pouštět moc nahlas. Zvláště pak na horách, to je totiž jako, to je tón, který by dokázal trhat lanovky. Lanovky. Laviny jsem chtěl říct.
2: Lanovku nechci.
1: Mám to nějaký
3: jako jde ti to dneska dobře.
1: Je to nějaký pomotaný?
3: Možná, a
1: to je
3: možná si dáme vstup, kde budeš mluvit jenom ty a na konci budeme hádat, co jsi nám chtěl říct.
0: David a Jakub, každý všední den od 3 na Hit Rádiu FM+.

0: Krásný Alex Warren Ordinary, je minutka a půl do 10. hodiny, s vámi Hit Radio FM+. Mějte krásný pátek, jdem se podívat na silnice. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, aktuálně se jezdí naprosto parádně, takže pochvala pro vás všechny za ty vaše volanty a taky výzva, abyste si to tam v takovémhle stavu udrželi co možná nejdýl. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište nebo namlouvejte k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Dobrá zpráva z Plzeňského kraje.
6: Cestování vlakem bude v Plzeňském kraji zase o něco pohodlnější. Kraj zmodernizoval ikonické vlaky řady 844, neboli takzvané žraloky. Úpravou prošel hlavně interiér, včetně sedaček, a lepší je také možnost nabíjet třeba mobilní telefony. Co všechno nově cestující ve vlacích čeká, říká hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan.
7: Jak už bylo řečeno, obnovili jsme hlavně sedačky, a protože lidé si často ve vlacích potřebují nabít mobil, tablet nebo notebook, tak jsme navýšili počty zásuvek, a to i těch moderních s konektory USB-A a USB-C. Naprostou samozřejmostí je Wi-Fi připojení a modernizací prošly také třeba informační displeje, stolky, odpadkové koše nebo toalety, a v některých vlacích jsme vyměnili i podlahy. Myslím, že cestování takzvanými žraloky bude teď pro lidi opravdu pohodlné a hlavně moderní, jak si to dnešní doba žádá.
6: A na jakých linkách tyhle vlaky jezdí?
7: Do konce roku budou žraloci jezdit na stávajících linkách, a to hlavně na trase Plzeň do Mažlice. Ke konci roku se pak přesunou například na linku Plzeň, Plasy, Žihle nebo Rokycany, Mirošov, Příkosice a další. A důležité, vlaky teď mají jednotný design, takže cestující i hned rozpoznají spoj Plzeňského kraje a hlavně můžou v něm využít výhodné krajské jízdné.
5: Dobrou zprávu z Plzeňského kraje najdete i na webu plzeňský-kraj.cz.
8: Monterrey není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monterrey.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
11: Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Policie včera zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Policie to uvedla na síti X. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné hodnoty v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 km za hodinu na úseku D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným do konce roku. Chce získat více dat pro vyhodnocení dopadů vyšší rychlosti na bezpečnost a plynulost provozu. Jinde na dálnici platí 130. Český zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Ve druhém semifinále, které se konalo ve čtvrtek večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Do sobotního finále se probojoval se zástupci dalších 9 zemí. Trenéři hokejové reprezentace zapsali na turnajovou soupisku na mistrovství světa ve Švýcarsku prozatím 22 z celkem 25 hráčů, kteří se dostali do finální nominace. Aktuálně tak na soupisce figurují 2 brankáři, 7 obránců a 13 útočníků.
12: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry-ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
0: Pátek bude oblačný až zatažený, počítat musíme i s přeháňkami, teploty v maximech od 11 do 15 stupňů Celsia, na horách 8 až 11.
9: Hit Radio FM+.
0: 2:50, krásný dopoledne, přeje Bára Škrybová, pouštím Imagine Dragons a buďte s námi, zahrajem si o něco za chviličku.

Evička Farná a Mirajna Vrátil se svojí nejnovější peckou Vzpomeneš si na Hit Rádiu FM+. Kdo posloucháte pozorně, tak víte, že si teď o něco zahrajeme, takže vezměte telefony a až se dozvíte, o co se hraje, tak vytáčejte číslo 728 770 237. A teď teda, co pro vás mám, jo. Už tuto neděli čeká Viktorii Plzeň poslední domácí zápas sezóny a půjde v něm opravdu o hodně. Ve Štruncových sadech přivítá od 17 hodin Jablonec a ve hře bude třetí místo, který zajistí boj o evropský poháry. Já nepochybuju o tom, že atmosféra v Dusan aréně bude skvělá, to je jasný, zápas bude zase nádherný. Fanoušci budou fandit jak nikdy. Nicméně doroste už i před tou 17. před tím samotným zápasem, a to do fanzóny, která je taky vždycky skvělá, a nebo na oblíbenou rodinnou tribunu, tu taky teda vřele doporučuju. Takže informace máte, už víte, že chcete lístky, tak já vám je dám a dám vám rovnou 4 na jednou. Volejte 720 870 237 a kdo z vás bude jako třetí, tak ten je dostane. Teď Bruno Mars a Grenade.

0: 10.24 s vámi Hit Radio FM Plus a tohle je JC Stewart se songem Scars. Kdo ještě voláte na lístky na Viktorku, tak už nemusíte. Dneska se dovolal Tomáš, zatímco nám zpíval Bruno Mars. Je pátek dopoledne, utíká to, víkend už je na spadnutí, to je zase obrovská paráda. Tak se jdeme spolu podívat na to, jaký bude počasí. No, jako ráda bych vám řekla, že vezmeme útokem bazény a koupáky, ale úplně ne. Zítra ještě podobně jako dneska, neděle už se teda jako tváří o trošku líp, tady by se mohla už i umoudřit ta oblačnost a teploměry ukážou 17 stupňů v maximech a začátek příštího týdne, ne, pardon, ne, taky pořádnej, nebo taky žádnej šlágr nebude, ale my se opravdu dočkáme, já v to věřím, dokonce jsem slyšela někde, že léto má být letos extrémně horký, tak uvidíme, no, ještě budeme vzpomínat na tyhle dny pod mrakem a s vláhou. Každopádně díky, že jste v pátek dopoledne s námi. Mějte ho co možná nejkrásnější a tady si zase pomůžeme muzikou Linkin Park Lost a Xindl X s Mirkou Miškechovou.
1: Bezpečnost má zelenou od kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
3: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
2: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Izomat stavebniny.
11: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží 5 lepicí stěrky zdarma.
12: Cemix fasáda, trvalá paráda.
11: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
13: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
14: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
15: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
14: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
15: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně tohohle z

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.

0: Kluc domy nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
4: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Xindl X a Mirka Miškachová, Cudzinka v tvojej zemi. Je 10 hodin a 35 minut s vámi Hit Radio FM+. No a je to skoro tady. Kdo máte neukojitelný chutě na nějakou neuvěřitelnou dobrotu. A je vlastně úplně jedno, jestli je to burger, nebo jestli je to třeba Asie, nebo vlastně úplně cokoliv jiného. Protože všechno najdete na Elimon Fresh Festivalu, který bude už tento víkend, takže už zítra a pozítří. Najdete ho za OC Plzeň Plaza a všechny podrobné informace se dozvíte na webu www.freshfestival.cz. A za mě teda určitě nezapomeňte na to, že uvidíte Zdeňka Polreicha, nebo třeba Romana Stašu, nebo Pavel Berky taky bude, že se chystá legendární hostina, která tady ještě jako fakt nebyla v rámci toho Elimon Fresh Festivalu. Taky, že si užijete živou muziku, cooking show se na vás chystá, že se můžete naučit i vařit od kuchařských hvězd, který jsme si třeba právě teď řekli. No a taky, že můžete v klidu sebou vzít i děti, protože se pro ně chystá i dětská zóna. Takže znova www.freshfestival.cz, tam všechno zjistíte úplně dopodrobna a koupíte i lístky. No a teď si dáme neuvěřitelný song, klasiku všech klasik. Barry White tady bude, jo, na Hit Radio FM+, Barry White, to je pecka. Tak hezký pátek. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here.

0: Taylor Swift, The Fate of Philia. Kam vyrazit? S vámi Hit Radio FM Plus a já vás teď zvu na dvě akce najednou. Takže ta první, jízda gentlemanů, jo, bude se konat v plzeňském pivovaru už tuto neděli. Je to krásná podívaná, chlapi na motorkách, oblečení jako praví gentlemani, jo, košile, saka, motýlky, krása. Ale tady nejde jenom o ten styl, tahle jízda totiž upozorňuje na prevenci rakoviny, prostaty a na duševní zdraví mužů. Akce Jízda gentlemanů probíhá po celém světě současně a v Plzni pořádají Vintage Riders Pilsen ve spolupráci s organizací Movember. Kdo chcete vyrazit na motorce přímo, tak registrace běží na www.gentlemansride.com, gentlemansride.com. Je to hlavně charitativní sbírka, do které mohou přispět ale i lidi, kteří na motorkách nejedou. Jízda gentlemanů se koná za každého počasí, a to tady v areálu plzeňského pivovaru už tuto neděli od 10 hodin dopoledne. Tak a zítra taky proběhne v Klatovech na náměstí Míru velkolepý zahájení turistické sezony. My jsme vás tady zvali na Zlatý hřeb večera, a to na Tomáše Kluse, ale bohužel Tomáš má zdravotní problémy, ruší koncerty křížem krážem a tak ho nahradí Pekař, což si myslím, že jako taky velká paráda. No a celkově to bude celodenní program pro všechny generace. Užijete si koncerty, tanec, sportovní exhibice i otevřený památky za zvýhodněný vstupný. Program rozjedou Majoretky Modern Klatovy, zahraje oblíbený Švejk CK Šraml a taky proběhne tradiční turistický pochod Klatovský karafiát, kde je pro vás připraveno několik tras, a to jak pro pěší, tak i pro cyklisty. Tak užívejte víkend, jak jen můžete.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm.cz.

0: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Zahradnictví Plzeň, zahradnictví u Písaře, v Plzni na Domažlické 181. Jsme pro vás otevřeli nový e-shop. Na www.formygarden.cz uvidíte, co máme skladem a za jaké ceny. Objednávku vám připravíme k odběru nebo pošleme. Zkuste nás.
5: Na výlet?
6: Ano.
5: Jak?
6: Autem.
5: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
6: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
5: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
6: Olympia Plzeň.cz.
7: Chceš pomáhat? Tak odpal.
8: Cože?
7: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
9: Hele, vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně. Romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
14: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
15: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
16: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
17: Hit Radio.
18: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
19: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši

0: Ahoj, tady je Tomáš Klus. V podcastu Poslouchej mě jsme si s Ivou Hačmusa povídali s psychologem Martinem Galbavým o depresi u dětí.
1: A důležité si uvědomit, že jako emoce my nemáme pod kontrolou. Jo? My máme pod kontrolou chování. Jo? Dělám třeba ještě anger management, takže jako pracuji s těma agresivníma lidma, tak já jim říkám, jasně, vztekat se můžete, ale pěstí dát manželce nemůžete.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hitrádia, nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz

0: Macchiato.
1: Tommy Cash, Espresso Macchiato, taky hezká věc. Takhle minutu před 11:00, dali jsme si ji na Hitrádiu FM+. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrně v Plzni v ulici u Radbuzy, vyšetřuje se tady nehoda dvou aut. A to je pro tuto chvíli vše, tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná.
8: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio FM+.
11: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo přes 93% žáků, kteří se hlásili z 9. tříd základních škol. Je to podobné číslo jako loni. Na obor uvedený jako priorita se dostalo přes 75% z přijatých. Potěšíme klatovské cyklisty. Dnes se totiž otevírá dlouho budovaná cyklostezka na trase Klatovy Chaloupky. Co dalšího město plánuje, řekne mluvčí Radmila Nagovská.
12: V dalších letech je plánována navazující etapa projektu, která zahrnuje rekonstrukci místní komunikace směrem na Chaloupky, včetně bezpečného napojení cyklostezky. Cílem budoucího řešení je zajistit, aby cyklisté nemuseli nebezpečně překonávat frekventovanou silnici.
11: A zároveň nejen jim, ale i chodcům má celkově usnadnit pohyb mezi těmito lokalitami. Kvóty na zastoupení žen ve vedení velkých firem se vracejí na pořad dne. Týkat se mají společností s akciemi na burze. Evropskou směrnici mělo Česko zavést už před 2 lety, parlament ji ale nestihl projednat. Pokud to neudělá co nejdříve, hrozí mu sankce od Evropské komise. Jakub Dobeš přispěl 33 zákroky ve druhém kole playoff NHL k výhře hokejistů Montrealu 6-3 v Buffalu. Canadiens vedou 3-2 na zápasy a dělí je jedno vítězství od finále východní konference. Tomáš Hertl pak pomohl Vegas asistencí k výhře 5-1 v Anaheimu a postupu do finále západní konference.
13: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
1: V pátek budou teploměry ukazovat jen něco mezi 11 a 15 stupni Celsia, na horách od 8 do 11. Obloha bude oblačná až zatažená, navíc s přeháňkami.
9: Hit Radio FM+.
1: Tak jak užíváte pátek, skvěle, že jo? No aby ne, dopoledne si chýlí ke konci a víkend tady bude co by dub. Bára Škrybová do 12. s vámi, hezký den.

Niko Santos, Human Being, Hit Radio FM Plus s vámi v čase 11 hodin a 13 minut. K tomu máme pátek dopoledne a taky 15. května. A to je mimo jiné Mezinárodní den rodiny. A tenhle den vyhlásila Organizace spojených národů, tedy OSN, už v roce 93. A připomíná hlavně to, jak důležitou roli mají rodiny v našich životech. A je vlastně úplně jedno, jak kdo svou rodinu máme velikou, hlučnou, nebo bláznivou, nebo netradiční. Pojďme ten dnešek brát jako takovou připomínku, že i když nás rodina umí občas přivést opravdu k šílenství, tak jsou to ale většinou právě oni, komu voláme jako prvním, když se něco děje. Psychologové navíc tvrdí, že právě rodina nejvíc ovlivňuje ty naše návyky, humor a nebo způsob komunikace. Takže jestli používáte stejný hlášky jako vaše rodiče, i když jste přísahali, byli jste fakt jako zařekli jste se, že nikdy tohle dělat nebudete, tak je to ale naprosto v pořádku, protože volání rodu je, bylo a bude silný a to je ale na tom právě to krásný. Tak co, ptám se, jaký máte hlášky nebo návyky, o kterých jste říkali, že je nebudete nikdy dělat, říkat, používat, protože to dělali vaši a stejně to děláte taky. Pište na WhatsApp 720 870 237 a my si dáme song, který se jmenuje Crying on the Dance Floor. Já doufám, že na tanečním parketu nebudete dneska nikdo brečet.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence, s vámi Hit Radio FM Plus 11.23, dneska je 15. května, Mezinárodní den rodiny. A řešíme tady hlášky, které používáte, i když jste se třeba zařekli, že to nikdy, nikdy po těch vašich rodičích prostě dělat nebudete. No jasně. Ahojky, u nás je nesmrtelná hláška, buď rád, že chodíš ještě do školy. Rodiče měli pravdu a my si to už také dobře uvědomujeme. Hezký den, Ivet. Ivet, asi jo, i když škola, jako, no takhle, já jsem ráda, že už tam nemusím. A je mi vlastně líto všech, kdo tam ještě chodí, ale úplně rozumím tomu, co tím myslíš. Lily píše, já jsem nechtěla být jako moje babička a teď schovávám igelitky do další igelitky. Už není cesty zpět. Lily, ale tohle je strašně roztomilý, díky moc. A Roman píše nádherný vzkaz a ten bych použila úplně jako na závěr. Nejhorší je moment, kdy začnete používat hlášky rodičů a děti na vás koukají úplně stejně, jako jste kdysi koukali na ně vy. Amen, Romane. Hezký pátek všem a buďte přitom s náma.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: A čelovky vaření a papání?
3: Máme.
2: A batůžek malý a velký?
3: Máme.
2: A co boty a botičky do každého počasí?
3: Jasně, že máme.
4: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.

0: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu z konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Intercora, staví nové obchodní centrum. Intercora Park Plzeňská. Již brzy pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
7: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-c-z.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
13: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
14: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

tak tohle je písnička Crazy a díky ní nám tady na Hit Radio FM Plus houká Vláček. Díky, že jste s námi, je 11.35 a kdo jste nám ještě nenapsal nějakou tu zprávu od vašeho miláčka, tím myslím vaše dítě, tak to máte ještě chvilku čas udělat přes náš web www.hitradiofmplus.cz. A ptáte-li se, proč byste nám vlastně vůbec něco takového měli posílat, tak je to proto, že vám může tahle jedna jediná zpráva vyhrát dneska odpoledne u Jirky Pelnáře rovnou 4 z brusu nový mobily najednou a navíc ještě 10 000 korun na nákup v aplikaci Tesco Mobile. To si myslím, jako že za jednu zprávu opravdu stojí. Takže jestli opravdu máte nějakou takovouhle zprávu ve svém archivu a říkáte si, jo, ta by si zasloužila světlo světa, protože naše děti umí v těch zprávách napsat vlastně úplně cokoliv, jelikož jsou velmi kreativní, tak to opravdu ještě udělejte, může se vám to vyplatit a já vám držím palce a pouštím super věc. Meredith Brooks, Bitch. A já jsem to řekla, nikdy to neříkám, ale teď jsem to řekla. Je to skvělá písnička.

0: Cyril Stamblinin, radíte Hit Radio FM Plus 11.43 a my jsme si tady dlouho netleskali, tak to pojďme udělat, protože my jsme zvládli dopoledne páteční a to znamená, že vlastně už budeme mít za sebou skoro celý pátek. Ještě se ho užijte s Jirkou Plnářem odpoledne a pak přijde víkend, to je nádherný. A já se na vás těším zase v pondělí od 9 do 12, jako vždycky. A teď se prostě mějte krásně, užívejte víkend, jak jen můžete, pátek a čus, mějte se parádně, Bára Škrybová se loučí.
1: Špičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do autocentra Schmutzler v Plzni Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás. Pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do autocentra Schmutzler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.schmutzler.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz

0: Pěkná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Na výlet?
6: Ano.
5: Jak?
6: Autem.
5: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
6: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
5: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
6: Olympia Plzeň.cz.
7: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Mani Stretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná. Postele Losiná.
8: Chceš pomáhat? Tak odpal.
9: Cože?
8: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
10: Zahradnicí Plzeň, zahradnicí u Písaře, v Plzni na Domažlické 181. Je pro vás plné nádherných rostlin za loňské, nebo ještě nižší ceny. Nezdražili jsme, jsme odborníci, u nás vám poradíme. Těšíme se na vás.
11: Chcete zažít něco netradičního?
12: Nevíte, kam s rodinou na kole?
11: Zavítejte na Hamernický den do areálu vodního Hamru v Dobřívě.
12: Kromě soutěže kovářských učňů uvidíte šermíře a folklorní soubory.
11: Uslyšíte historickou hudbu.
12: A děti zabaví divadelní představení.
11: Užijte si kulturu pod širým nebem.
12: Zajeďte tuto sobotu mezi 9. a 18. do Dobříva.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Hit Radio FM Plus.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Basta.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. K vážné nehodě došlo na Domažlicku. Pozor u Babylonu, kde policie řeší střet osobního a nákladního auta. Projíždí se jen jedním pruhem. Vaše další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
4: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
5: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Trenírkárna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: Trenírkárna.cz.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
10: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
12: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
15: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké poledne. Policie v podvečer ve Středočeském kraji zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Na síti X zároveň uvedla, že se kriminalistům podařilo získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází ještě předtím, než podezřelý stačil dokončit svůj plán. Pachatel ukradl lebku v úterý večer z baziliky v Jablonem v Podještědí. Výši předporodního rodičovského příspěvku si nastávající maminka zřejmě nebude moci zvolit. Bude v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Předpokládá to novela skupiny poslanců ANO, kterou dneska schválila sněmovna. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. A teď ještě něco z našeho regionu.
3: Centrum Západočeské metropole dnes zaplnili záchranáři. Setkat se s nimi můžeme na náměstí Republiky, kde lidem přiblíží nejen svoji práci, ale také techniku, kterou běžně používají. Den linky 155 poodhalí nejen práci záchranářů přímo v terénu, ale také lidí na dispečinku. Akce dnes probíhá až do 17 hodin.
13: Hokejový servis Hit Rádia.
15: Už dneska ve Švýcarsku začne hokejový světový šampionát. Český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku, duel začne ve 20:20. Ve stejnou chvíli se utkají také hokejisté Spojených států a Švýcarska. Už od 16:20 se budou hrát zápasy Finsko-Německo a Kanada-Švédsko.
16: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
17: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
3: Na páteční odpoledne nám předpověď slibuje většinou oblačnou nebo zataženou oblohu. Počítat máme taky s přeháňkami a teplotami jen mezi 10 a 13 stupni.
13: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
18: Nádherné páteční poledne vám přeju. 12 hodin posloucháte Hit Rádio a to znamená, že opět začínají srdcovky. 5 legendárních hitů po sobě a jeden navíc na vaše přání. Chodíte rádi do divadla? Ano? Tak super. Já vás dnes vezmu na muzikál. První srdcovka je od divadelního, muzikálového i televizního herce Mario Heda. Frajera, kterýho si do role v Jesus Christ Superstar vybral sám Andrew Lloyd Webber, což je hudební skladatel, který má za sebou i takové veledílo, jako například Phantom Opery. Tahle píseň je z muzikálu Chess a Mary Head tady rapuje takovýho Američana. Píseň budete určitě znát. Tohle jsou zlatý osmdesátky. Jedna noc v Bangkoku. Co všechno se může stát? Srdcovka právě teď.

0: One Night in Bangkok na Hit Radio ve 12.07.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Srdcovka s číslem 1 je za námi. Slyšeli jsme jednu noc v Bangkoku. Byli jste tam někdy? Pokud ano, tak já věřím, že máte divoký zážitky, že taky víte, že ping-pong show nemá nic společného se stolním tenisem a že se to občas ani nedá jako vyprávět, jo. Já jsem v Bangkoku dokonce jel i tím nočním spícím vlakem. Si představte, prostě jako kovový palandy, které jsou ve vagonu, je tam taková zelená plachta, která slouží jako takový závěs, tou si zakryjete tady ten postel, jednorázový povlečení, museli jsme být připoutaný vlastně u té postele, což taky bylo zajímavý. No a celou noc tam a zpátky, tak chodili neustále jenom policajti, kteří to kontrolovali. Takže zážitek opravdu nad zážitky, tady ten noční vlak, tak až budete mít čas, doporučuji, vygooglujte si to, to jak to tam doopravdy vypadá. Zajímavý. No a tak si říkám, jaké zážitky máte vy z dovolený? Kdy jste byli třeba v 90. nebo v 80. nebo začátkem milénia? Kde jste byli? Mohlo to být třeba ještě s rodičema? Co jste zažili velmi bizarního nebo neotřelýho? Dejte vědět na 777-937-777 a my si dáme hity z té doby. Vlastně teď tady mám hit z doby, když jste jeli do Španělska autobusem, těch 24 hodin, nebo do Itálie, tak jste vlastně tenkrát ještě v klidu mohli spát v uličce, že jo? Což je dneska to už je na vězení, kdy pro toho řidiče. Spát v uličce, to byl neuvěřitelný mazec. Na co si vzpomínáte vy? Dejte vědět, teď srdcovka číslo 2.

0: Have begun to wobble. This is Stanley Unwin Shiny Hoffer with Wobble You All Joyful. Goodbye, load.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
3: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Třetí srdcovka na Hitrádiu, Tomáš Klus Vesmíru.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Posloucháte Hitrádio a Tomáš Klus je dnešní oslavenec rovných 40 let. Já jsem s ním mluvil na plzeňském Majálesu a teda přišlo mi, že se na ten životní zlom moc netěšil, ale aspoň to vypadalo. I tak si ale k narozeninám nadělil fantastický dárek, a to dobrou zprávu od lékařů. Někdy v tom životě opravdu víc není, jo? Než když se dozvíte, že jste vlastně jako v pořádku. V jeho případě je to, že hematom na hlasivkách není nic vážného. Jasně, koncerty teda teď jako musel zrušit, to je pravda, ale ta úleva, že je to opravdu jenom hematom, tak to věřím, že to když se dozvěděl, tak ten kámen ze srdce, co mu spadl, tak ten udělal malé zemětřesení. Takže k tomuhle mu vlastně gratulujeme a za celé Hitrádio, za celý náš tým, tak mu přejeme minimálně dalších 40, aby nás také bavil i nadále dalšími skvělými hity. Od Tomáše Kluse jdeme do 90. let. Mám tady připravenou píseň z poslední desky Nirvány. Heart-shaped box. To myslím, že takhle na páteční dopoledne je skvělý nápad.

0: Malý výlet do Švédska, Ace of Base a jejich hit z 95. Lucky Love.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Máme za sebou pátou srdcovku pro dnešní den, 12.23. Před námi srdcovka s číslem 6 a ta je na vaše přání. Tak na 777-937-777 mi dejte vědět, co byste dneska chtěli zahrát. Já tady mám ještě pár zpráv na téma cestování v 90. Ahoj Jiříku, ulička v autobuse na spaní byla nejlepší. Pamatuju si, jak vždycky ti dospěláci nade mnou, a mě bylo tak 11 let, byli naštvaní, že jsem se krásně vyspala. Nevím, jestli bych už teda teďka dala 26 hodin v autobuse. Hezký den, Jana. My jsme roky jezdili s našima na Vranov starou škodovkou bez pásu, celou cestu nám hrála kazeta Těžký pokondr, brácha stál mezi sedačkama a zpíval. 60-kilometrová cesta nám trvala asi 2 hodiny, k vodě jsme to měli strašně daleko, nikdy se tam nedalo ani koupat, společný jeden záchod a koupelna pro celou chatu a přesto to byly nejlepší dovolené, co si pamatuju. Zdravím všechny, přeji krásný víkend, Juli. Tak dámy, děkuju za tyhle zprávy. Moc hezký. Ty uličky v autobuse, to si pamatujeme všichni, to bylo strašný. Já dokonce jeden čas, tak si pamatuju, že jsme nespali jenom v uličce, která byla plná, ale i pod těma samotnýma sedačkama. Že jako děti jsme se tam prostě jako vešli pod ně. To je strašný úlet. To když si člověk uvědomí, co všechno se mohlo stát, tak normálně s toho mám teď úplně jako husí kůži. No a co se týká tady toho Těžkého pokondra, tak to mě taky pobavilo, tady ty cesty na rodinný dovolený autama. Tak srdcovka na přání, co kdybychom si dali dneska něco českýho? Co? Co vy na to? Co máte rádi z českých kapel? Ať už nových, nebo starých, něco vybereme, něco dáme. Dejte vědět, co českýho byste dneska chtěli slyšet. Uděláme takhle takovou páteční českou diskotéku. Už za chvíli na vaše přání.
3: Auto CB. Škoda, Renault, Dacia. Auto CB. V Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.autocb.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Svědění, které nedá spát. Tělo v jednom ohni. Exém umí potrápit. Ale teď zbystři. V Plzni vzniklo místo, kde ti rozumí. Atopspace. Místo pro atopiky. Odborné poradenství, péče a hlavně úleva. Hledej Atopspace. V Plzni, Slovanská 62, Fialová fasáda. Atopspace.cz.
6: Izomat stavebniny.
7: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
8: Cemix fasáda, trvalá paráda.
7: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
9: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
9: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
11: Káva a k tomu odhad nemovitosti zdarma.
12: Osobní konzultace bez formulářů a závazků.
11: Probereme cenu vaší nemovitosti, investice, pronájmy nebo koupy bytu či domu.
12: Remax Intercora. Odhad nemovitosti jinak. Osobní, lidský a srozumitelný.
11: Přijďte rovnou nebo se zaregistrujte na kavaaodhad.cz.
13: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
14: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
15: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
16: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
1: No to bych to pěkně zvoral.
15: Jarní slevy uhlí z Uhloterý platí do konce května i pro Plzeňsko a západní Čechy.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
20: Co se tady děje?
21: Co se chystá?
22: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
23: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
22: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
24: Haló, jsme tu všichni.
25: Já nic nevidím.
24: Nemůžeme rozsvítit?
25: Je to tajný.
24: Takže,
25: pohraj jste.
24: Heneš, long story short, tady.
25: Brňák, Dian, jsem tu.
24: Hora,
25: já Maja, taky.
24: Dobrý.
25: Jdeme.
24: Jedu.
25: Hořák, zapínám, krájím.
24: Šlehám, sedím,
25: strouhám,
24: flambuju.
25: Hasím.
24: Slejvám.
25: Utírám,
24: solím,
25: pepřím,
24: servíruju.
25: To bude legendární hostina.
24: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: 12 hodin 37 minut, posloucháte Hit Radio a před náma srdcovka na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ze všech zpráv dneska vybírám jednu, a to úplně nejzásadnější. Je tady napsáno, ahoj, ráda bych slyšela písničku Dá, dá, dá, ta na to ty mi jediná. Roky jsem to neslyšela a chtěla bych to jako odměnu za to, že jsem vydržela s dcerou přijímačky. Gratuluju. Je úplně jedno, jestli nakonec ty přijímačky udělala nebo ne. Důležitý je, že to člověk jako psychicky vydrží, protože ono občas jako prožívat s našimi dětmi některé jejich životní situace, tak to je na to opravdu mít svatozář. No a teď já budu mít svatozář za to, že zahraju něco, co podle mě na Hit Rádiu buď ještě nikdy nehrálo, a nebo už je to opravdu dávno v pravěku. A dneska, kdy jindy, když je pátek, bychom si prostě měli dát to, o čem se zpívá a o čem my jsme v pubertě snili, když jsme každý pátek večer na tu diskotéku šli, no. Tak tady to je na Hit Rádiu, jenom pro vás.
3: Aha, aha, aha.
0: Tři sestry. A pojďte si zaspívat s náma.
3: Aha. Aha. Aha. Chci nějakou holku, ona ne. Aha. A proč mi říkaj ona ne? Aha. Do každý hučím jako vůl. Aha.

co jí na hrázi zneužil, to uchyl jistě netušil. Ta na tu ty mi jediná, aha, ta na tu ty mi jediná, aha.

0: Největší hity, největší srdcovky.
1: Posloucháte Hit Radio, bude 3:15. Já se přiznám, já jsem si v průběhu toho, co hrály tři sestry dá, tak jsem si vypnul mobilní telefon a říkal jsem si, že asi mi přijde možná nějaká zpráva od našeho programového ředitele. Ale nevím, mám vyplej telefon, takže já jsem zatím v pohodě. Ale děkuju za zprávy, co chodí od vás. Zdravím do rádia, no tak to je síla. Píseň nás opravdu pobavila, tímto za kancelář děkujeme, za zpestření směny. Zdraví Lucka. Jirko, ty jsi ďábel. Krásný víkend, Luce, dá, jedině růža. No krásný, děkuju, jsem strašně rád, že vás to pobavilo, od toho ty srdcovky tady jsou a já kromě toho, že jsem si teda vypnul telefon, tak ještě možná půjdu zavřít a zamknout dveře sem ke mně do studia. To tady do tří přežiju a pak kdo ví, jestli se v pondělí uslyšíme Děj se vůle Boží, aneboli Děj se vůle Míši, našeho programového ředitele. Uvidíme, ale mě to za to stálo. Tak jestli někdy skončit, tak dneska, protože alespoň bych se rozloučil stylově touto písní. Dá. Nádhera.
2: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.

0: baru. Dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Intercora, staví nové obchodní centrum. Intercora Park Plzeňská. Již brzy. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ. Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz. Na výlet?
7: Ano.
4: Jak?
7: Autem.
4: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
7: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
4: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
7: Olympia Plzeň. CZ.
8: Všude dobře? Domo nejlíp! Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
9: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Pořád Plzeň, pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
11: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
12: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
11: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
12: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
11: Hurá na cesty s autem a super financováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dance, tedy Tanec mrtvých. Takhle krátce před 13. hodinou. No tak když jsme u toho, tak policie už má lepku svaté Zdislavy. Máme pro vás podrobnosti, Dominik řekne více informací ve zprávách ve 13 hodin. A ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehodu hlásí Plasy, severní Plzeňsko. Dva osobáky se srazily v Babinské ulici. A stejná nehoda se řeší i v Plzni, opatrně v ulici u Radbuzy. Vaše další aktuální info ze silnic pište k nám na WhatsApp číslo 720 870 237.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu. Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.

0: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Policie už má lebku svaté Zdislavy, ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Muž, který relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty odcizil, ji zalil do betonu. Teď se lebku snaží vyjmout specialisté. Zadržený vypověděl, že chtěl ostatky pohřbít. U státních maturit letos na jaře neuspělo 9,5% studentů, kteří zkoušku dělali poprvé. Výsledek je srovnatelný s rokem 2023. Loni neuspělo přes 12% prvomaturantů. Výsledky didaktických testů dnes Cermat předává školám, ředitelé je žákům zpřístupní nejpozději v pondělí. Studenti registrovaní ve výsledkovém portálu žáka je dostanou také elektronicky. Zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku Eurovize. Ve druhém semifinále, které se konalo včera večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Finále je na programu zítra od 9 večer. Eurovize se letos koná ve Vídni, loni ji totiž vyhrál rakouský zpěvák JJ. A teď už míříme k nám do regionu.
4: Klatovy o víkendu zahájí letošní turistickou sezónu a program letos rozhodně bude stát za to. Většina akcí zítra proběhne v centru na náměstí Míru, kde se budou konat hudební vystoupení. Dorazí mimo jiné zpěvák Pekař. Navíc vybrané památky v Klatovech, třeba Černou věž, můžeme navštívit za výhodnější vstupné.
5: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
4: Na západě Čech dnes bude dál hlavně oblačno nebo zataženo. Objevit se mají i dešťové přehánky. Na teploměrech naměříme mezi 10 a 13 stupni Celsia.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Je pátek, 1 hodina odpoledne a to znamená jedno jediné, že posloucháte správné rádio, správné Hit Radio, protože už za chviličku můžete vyhrát 10 000 na nákup a k tomu prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Pokud jste se tedy přihlásili do hry na webu hitradio.cz, jestli ne, tak máte kolik cca? 5-6 minutek ještě na to, abyste to stihli. Pokud ano, tak si držte palce a buďte na telefonu, za chviličku volám.
1: Hit Radio FM+.

Posloucháte Hit Radio ve 13 hodin a 11 minut. Ještě chviličku vám dám času na to, abyste se mohli na poslední chvíli zaregistrovat do hry na webu hitradio.cz a mít tak šance vyhrát poukaz v hodnotě 10 000 na nákup teď momentálně před víkendem a k tomu navíc ještě prémiové mobilní telefony. Využiju alespoň čas, můžeme si připomenout aktuální výsledky Eurovize, protože zatím jako nejlepší úspěch na Eurovizi tak měl v roce 2018 Nicolas Josef, který na konci skončil na 6. místě. Vesna se dostala také do velkého finále na 10. místě rok 2023. Lake Malawi 11. místo. A pak už to bylo jenom horší a horší. Nicolas Josef tedy aktuálně jakože vlastně jako strop pro Česko. No a teď tam máme na Eurovizi frajera, který uchvátil celou porotu a uchvátil samozřejmě i celý hudební svět a to ne nějakou bizarní show, kostýmama, ale čistě pouze a jenom svým hlasem a svým uměním. Pojďme si ho poslechnout. Takhle to vypadalo v druhém semifinále, kdy nakonec tedy postoupil do finále. Takhle zní Daniel. Tak poslouchejte pozorně, jo?

To je tak boží hlas. To je tak boží hlas. Jestli někdy tahle soutěž byla o pěveckém, skutečném pěveckém talentu, no tak ty kokos, kdo jiný prostě, kdo jiný, co jinýho by se tam mělo hodnotit. Tohle je nádherný hlas, vůbec nechápu, jak to tam dává, s jakou lehkostí a ladností. Doporučuju, pokud jste neviděli jeho vystoupení, tak koukněte se, je to všude na všech sociálních sítích. Píseň Crossroads je fantastický počin hudební, ale ten hlas, ten je prostě úplně vodinot. No tak budeme mu držet palce, v sobotu tedy velký finále a velké po dlouhých letech české želízko v ohni, kdy opravdu máme šanci na nějaký krásný úspěch. Každopádně v jednom z rozhovorů tak Dan říkal, že vlastně mu vůbec nejde o umístění, ale že mu jde o to, aby se ta message, která se skrývá v té písni, dostala do celého světa. A to si myslím, že už teď se mu podařilo. Budeme mu držet palce, no a když už jsme u té Eurovize, tak pojďme si dát tedy teď na Hit Rádiu doposavat nejúspěšnějšího Čecha, a to Mikolase. Šesté místo, tohle je nejnovější hit od Mikolase, jmenuje se Ferrari. Tak tady je na Hit Rádiu. 1, 2, 3.

0: Čeng na Hitrádiu ve 13 hodin 24 minut. Jak už jste slyšeli u nás ve zprávách, tak Lebka z Dislavy už se našla. Ten frajer, co ji ukrad, tak si ji prostě přines domů a jak jsme tady pár dní zpátky řešili, co s ní asi jako bude dělat, tak on ji prostě zalil do betonu. Jo, slyšíte správně, prostě ji vzal a zalil do betonu. Proč? Tak to netuším. Podle teda posledních zpráv, tak říkal, že ji prej chtěl jako pohřbít. Já nevím, tak tohle se dělalo v 90kách, ne? Spíš, nebo nevím. Já jsem to chtěl původně jako zadat do Google, zalévání lidí do betonu, ale bál jsem se. V dnešní době, jako všichni ví všechno, co googlujeme, co hledáme, tak jsem se bál, že bych už jako nedošel asi domů. Takže zalévání lidí do betonu negoogluju, každopádně tohle teda... Asi jsme si každý možná mysleli, že by to chtěl prodat třeba na nějakém černém trhu, ale tohle si myslím, že je věc, která nás absolutně nenapadla. Každopádně, jestli napadla jeho, tak si myslím, že policajti by se měli podívat asi i u něj na dvorku teda. Tam asi někde se schovává. No, nevím, sám jsem zvědavý, kam tohle ještě dospěje. Posloucháte Hit Radio, za chvíli Pink, taky Nickelback a finále naší velké hry o mobilní telefony a 10 000 na nákup.
1: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.

0: Sluc do mi nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat, tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi.
10: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Pneuservis. Plzeň Sever, pozor. Pneu Hájek je nově v Třemošné v Brožíkově ulici. Kompletní pneuservis pro osobáky i dodávky, prodej pneu i profi opravy aludisků. Volejte 608 245 211. Pneuhájek.cz.
12: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
13: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Pink Runaway na Hit Rádiu ve 13:35. 3 týdny v kuse hrajeme tady na Hit Rádiu společně s Tesco Mobile o nádhernou cenu, kdy na konci každého týdne tak vám dáváme 10 tisíc na nákup. A tento třetí finálový týden je výjimečný v tom, že k těm 10 tisícům na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile přihazujeme ještě 4 mobilní telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve 4G. Vaším úkolem každý týden bylo poslat SMSku, která každý týden byla na jiné téma. Tento týden máme SMSky od vašich dětí, jo? A nebo prostě od dětí, který máte v rodině. Protože to jsou občas SMSky, kdy nám teda jako zůstává rozum stát a zároveň, kdy se nám taky vaří krev v těle, no a nebo přicházíme o tep. A já tady mám výherní SMSku, která zaprvé získává denní výhru Surikarty, což je karetní hra, která je vytvořená od psychologa a je přímo pro rodiny, to jako doporučuju, to si zažijte, sobě se dozvíte takové věci, které jste vůbec netušili. No a hlavně, těch 10 tisíc na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a 4 mobilní telefony. A ta SMSka zní: nechceš se po cestě venku zastavit v Alzaboxu? Nelekni se, v tom Alzaboxu bude těhotenský test, je to jenom pro jistotu. A to je SMSka, kterou dostala Petra, kterou má právě teď na telefonu. Halo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme, dobrý den.
0: Dobrý den, tak Peti, já gratuluju, protože je tady hlavní výhra. 10 tisíc na nákup mobilní aplikaci Tesco Mobile a 4 mobilní telefony.
1: No tak to je super, to je bezvadný. Děkuju moc.
0: A zeptám se, mám gratulovat dvakrát nebo stačí jednou? Bylo to opravdu jenom pro jistotu?
1: Jo, bylo to pro jistotu. Bylo to pro jistotu, mě teda zarazilo to řešení, protože já bych to na jejím místě vyřešila jinak. Já bych si došla do lékárny nebo do drogerie, ten test bych si koupila. A nikomu bych to neřekla.
0: Ale tak no, tohle je krásný, tak evidentně tak prostě má ve vás obrovskou důvěru.
1: Určitě, určitě.
0: No a co jste si jako říkala, když jste tuhle zprávu poprvé viděla?
1: No tak samozřejmě, za prvý, už sice studuje, je ve třeťáku na střední, ale její 18, takže prostě tak jsem to četla, věděla jsem, že ochranu používá, takže jsem jako samozřejmě jako člověk jako zapochybuje, ale věděla jsem, že to bude v pohodě. Studuje dál a studovat snad ještě bude.
0: Řekněte mi, před těma 18 lety, kdy se narodila, tohle bylo přesně to, co si člověk jako představuje v rodičovství, že jednou bude řešit, že jo? To je přesně ono, ne?
1: Jo, tak já myslím, že před 18 lety jsem si jako tohle ještě nepředstavovala. Jako myslím, že pubertu dětí si po narození opravdu nepředstavíte. A to už se jenom modlíte, ať už to skončí.
0: Jo, to je přesně ono, to je přesně ono. To si jenom člověk říká, pane bože, teď je to tak krásný, jak se to učí mluvit, jak se to učí chodit, ale co to bude dělat jednou?
1: Jo. No a je to opravdu tak, jak se říká, prostě malí děti, malí starosti, velký děti, velký starosti. Já vím, že prostě jsem tomu nevěřila, když byli maličký, ale prostě mám ještě syna 16-letýho. No, je to mazec.
0: No,
1: je
0: tak třeba jemu se to povede, abyste byla babička taky co nejdřív. Ne, mladá babička, ta se hodí teď. V téhle době mladý babičky jsou k nezaplacení, teda. Akorát všechny babičky stejně pracují, chodí na nechty, na kosmetiku a tak podobně a nehlídají. Dobře, tak jo, Peti, já vás nebudu vás trápit dalšíma otázkama. Já vám gratuluju. Máte tedy 10 tisíc na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a 4x smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Komu ty mobilní telefony dáte?
1: No, asi podělím děcka, případně rodiče a sama teda se přiznám, že mám už taky 5 let starý telefon, takže asi vyměním.
0: No tak, v tom případě nemáte zač. Tak jo.
1: Děkuju moc.
0: Jednou gratuluju, krásný víkend a zároveň vám přeju, ať vám děti dělají neustále radost, jo?
1: Děkuju.
0: Tak jo.
1: Děkuju moc.
0: Naslyšenou.
1: Hezký víkend, naslyšenou.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Benson Boone na Hit Radio na páteční odpoledne. Bylo tři čtvrtě na dvě. Toto letí, to je krásný. Před chviličkou tak jsem taky rozdal hlavní cenu 10 000 na nákup a zároveň k tomu také 4 mobilní telefony. A musím teda říct, že ta SMSka, jo, která, ty si představte, že jste rodiče a že vám přijde od vaší dcery zpráva, že máte někde vyzvednout její těhotenský test a že se nemáte bát, že to má jenom pro jistotu. Tak to je zpráva, která mě vlastně jako strašně jako zarazila na jednu stranu, a to v dobrý. Že když si představíte, že tohle vám napíše vaše dítě, no tak vy jste vyhráli životní jackpot, protože na rovinu. Řekli vy jste vašim rodičům, kdy a kde to bylo jako poprvé? A nebo mluvili jste vůbec někdy s vašima rodičema o vašem jako sexuálním životě, třeba v pubertě, na střední škole, na vejšce? Předpokládám, že asi ne. Pokud ano, tak to vám jako gratuluju, protože není to v životě tak častý. A když jste rodič a vaše dítě vám pošle takovouhle zprávu, tak jste prostě vyhráli opravdu životní jackpot, a to je důvěra vašich dětí, že se vám můžou svěřit i s takovouhle věcí. Takže jako Pétě tedy ještě jednou gratuluju na dálku, a nejenom k té víře, ale vlastně i k té životní víře. Gratulace se dvakrát. A my si dáme, co si dáme do 14. hodiny? Dáme si třeba Topic, dáme si Avril Lavigne, jasně, tady vyberu od Avril Lavigne tematicky, co bychom si mohli dát. Avril Lavigne, podle mě, tady bude mít třeba, jo, máme, hele. To je písek, která se jmenuje My Happy Ending, tak... si myslím, že to se nám docela k tomu hodí. Tak už za chvíli. Tady u nás na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1 KK v Plzni na Jižním předměstí za 4 590 000 korun, byt 4 KK v Praze na Novém městě za 20 950 000, rodinný dům v Křenicích na Praze Východ za 18 790 000, byt 3 KK v Praze na Chodově za 8 990 000 a ještě jednou pražský Chodov a byt 3 KK za 9 390 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: trenirkarna.cz.
12: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
11: trenirkarna.cz.
13: Hele, vyšla nová kaplinka.
14: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
13: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
14: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
13: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
15: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
16: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
15: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
16: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
17: Těšíme se na tebe.
16: Farma Park u Toma CZ.
15: U Toma, tam to všechno začíná.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s Kooperativou, pojišťovnou pro život, jaký je.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Se silničáři se teď potkáte na D5. Pracují mezi kilometry 100 a 102 ve směru od Plzně na Rozvadov. Blokují tam pravý jízdní pruh. No a na vaše další info z dopravy čekáme u nás na WhatsAppu 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Auto.cb. Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb. V Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.auto.cb.cz.
7: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
8: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 16. května budeme v Berouně v kulturním domě Plzeňka. happyplant.cz.
9: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, pohodové odpoledne. Sněmovna schválila spornou novelu zákonů o veřejných rozpočtech. Předlohu teď dostane k posouzení Senát a pak ji ještě musí podepsat prezident. Opozice avizovala, že se kvůli obsahu materiálu i zařazení pevného hlasování obrátí na ústavní soud. Pochod Praha-Prčice je opět tady. Pochodníci se na cestu vydají už zítra. Na akci reagují i České dráhy, posílí vlakovou dopravu do míst startu pochodu. Pokračuje mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
14: Pro účastníky akce České dráhy vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách.
13: Účastníci pochodu také mohou využít speciální celodenní jízdenku Region Středočeský Prčice. Varšavská radnice včera oznámila, že poprvé uznala sňatek osob stejného pohlaví uzavřený v zahraničí. Učinila tak v souladu s verdikty Soudního dvora Evropské unie a Polského nejvyššího správního soudu. Spolky na obranu práv komunity LGBT+ tento počin označili za klíčový historický okamžik v zemi, ve které se většina obyvatel hlásí ke katolické víře. A teď ještě něco z našeho regionu.
1: Více než polovina vysokoškoláků z Plzeňského kraje zůstává na studiích v krajském městě. Před 20 lety byl podíl o zhruba 7 procentních bodů vyšší. Skoro třetina mladých z regionu pak na studia dojíždí do Prahy. Počet vysokoškoláků s trvalým bydlištěm v kraji loni dělal přes 13 tisíc.
15: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. interiery-ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
1: Předpověď nám dál slibuje většinou oblačno nebo zataženo. Počítat máme taky s přeháňkami a teplotami od 10 do 13 stupňů. Na horách měří kolem osmičky.
11: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
16: Krásný páteční odpoledne, přeju 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio, před námi další hodina skvělá hitů. Máme připravený například Aerosmith, bude taky Jay-Z i Alicia Keys. No a to nejzásadnější v této hodině, tak bude samozřejmě hokej, protože dneska to začíná hokejový šílenství v Česku. Dneska hrajeme proti Dánsku a vypadá to, že Dánsko přišlo o svoji golmanskou jedničku. Podrobnosti řeknu za chvilku.
11: Hit Radio FM+.

Jay-Z a Alicia Keys na Hit Radio ve čtvrt na tři v pátek odpoledne. Dneska nám začíná mistrovství světa v hokeji. Už jste viděli auta s českýma vlaječkama na zrcátkách? No jasně, naše národní šílenství začíná. Dámy, omlouvám se, teď pár dní, týdnu, asi v práci od svých kolegů neuslyšíte nic jiného. Na druhou stranu, pokud fandíte hokeji, tak to bude jako skvělý v té práci, jak se propojíte. Bude to super. My se tady na to na Hit Radio těšíme. Máme pro vás spoustu speciále, které uslyšíte několikrát denně. Samozřejmě i my žijeme hokejem. No a zatímco my se teda všichni těšíme, tak Dánsko, náš dnešní soupeř, tak to se zahalilo do černé. Jo, tam je teďko ticho jako v kostele. Jejich golmanská jednička totiž zřejmě nenastoupí k večernímu zápasu a dost možná úplně opustí světový šampionát kvůli zranění. Jestli se to opravdu stane, tak pro Dánsko to znamená to, že Dánsku zůstanou pouze dva brankáři, kteří s mezinárodním turnajem nemají vůbec žádné zkušenosti. No, co se dá dělat, no, ale je to soupeř, tak... Tak nebudu lhát, no. To nám asi jako dělá trošku radost. No, tak jejich hlavní golman, golmanská jednička, kterou nedávno napsali na soupisku, zmešká turnaj, no tak mu pošlem nějakou písničku, ne? Když jsme tady v rádiu, navíc jsme Češi, máme specifický humor, tak trošku škodolibě tedy posílám do Dánska jejich golmanovi, který přijde o mistrovství světa. Píseň od Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Nechci zmeškat jedinou věc.

0: Hit Radio, Little Party Never Killed Nobody, ideální páteční hit. Malá party ještě nikoho nikdy nezabila, jo? Dobře, ok, o tom se tady zpívá. Jestli máte v telefonu pozvánku na dnešek na nějakou večerní party a moc se vám jako nechce, že byste radši byli na gauči v dece s bramburkama a Netflixem, tak asi radši běžte na tu party, jo? V pondělí kolem naší země prolítne asteroid, velký jako autobus. Bude teda asi 90 000 km od nás, ale pořád je to asi třikrát blíž než je měsíc. Takže jako kdo ví, jestli to nebude poslední páteční party, poslední víkend. Takhle, díval jsem se, co NASA. A NASA tvrdí, že nám nic nehrozí. Na druhou stranu všichni máme televizi, všichni jsme viděli všechny ty filmy, nechci teď teda dělat nějakou paniku, jo, ale mám pocit, že i kdyby nám něco rozilo, tak nám to stejně neřeknou, aby tady na té zemi během tohohle víkendu nenastala apokalypsa. Takže ano, uvidíme prostě, jak to nakonec dopadne, každopádně, kdyby náhodou nás to jako trefilo a tady ta země by zmáčkla pomyslnou klávesnici delete, tak docela jako ocenuju smysl pro humor matky přírody, že by se to stalo jako zrovna v pondělí. To je dokonalý, to by byl jako dokonalý příběh, tak uvidíme. Za chvíli, Damiano David, no a když teď sebe tak jako poslouchám, chce to trošku optimismu, tak si dáme Olgu Lounovou s hitem Jsem optimista. Tady na Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
6: A čelovky vaření a papání?
7: Máme.
6: A batůžek malý a velký?
7: Máme.
6: A co boty a botičky do každého počasí?
7: Jasně, že máme.
8: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
11: Klidná, krásná, dostupná. Šumava, Šumava žije CZ, web plný zážitků.
12: Šumava Card, vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na Šumava žije CZ.
13: Nápady, tipy, inspirace.
14: Šumava žije!
13: Šumava žije CZ.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
16: trenirkarna.cz.
17: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
16: trenirkarna.cz.
14: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
16: Chceš pomáhat? Tak odpal.
18: Cože?
16: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
19: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: David na Hit Rádiu ve 14 hodin 37 minut. Tohle je zpěvák, který se svojí kapelou Maneskin před lety vyhrál Eurovizi. Finále Eurovize bude zítra v 9 hodin večer a my můžeme konečně zase fandit českýmu reprezentantovi v samotném finále. Daniel Žižka to dokázal, dostal se do finále. Včera se to dozvěděl vlastně večer, byl poslední nominovaný. Normálně ho nechali vycukat, je to 10. postupující a je tady jako fantastický. Sleduju všechny sociální sítě, podívejte se na to taky, jak pomalu, ale jistě se do něj zamilovává celý svět. Tak snad mu celý svět zítra v 9 večer ve finále pošle hlasy, protože my jako Češi pro něj samozřejmě hlasovat nemůžeme. Necháme to tady na ostatních, necháme to osudu, budeme mu zítra držet palce a v pondělí to potom probereme. 14 hodin 38 minut je aktuální čas, to znamená, že za 22 minut budou zprávy a hned po nich páteční odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Přijde vám ten týden nějakej moc dlouhej?
3: Pojďme si ho zkrátit, je tady pátek a Divoký západ dneska odpoledne bude hrát na přání.
2: Stačí si napsat WhatsApp 720 870 237, to je místo, kde chceme slyšet, co dneska odpoledne vám zkrátí čekání na víkend a zlepší náladu. Za chvilku jsme tady.

0: Farben, Baby Goodbye, a to říkám i já. Goodbye, od 15 je tady s vámi odpolední show. To znamená, že já opouštím studio Hitrádia, budu se na vás těšit zase v pondělí ve 12 hodin, kdy nám v pondělí ve 12 začnou srdcovky. Jestli máte nápad do srdcovek, jo? Co třeba ještě nezaznělo? Co byste chtěli, aby tam zaznělo? Tak klidně mi můžete psát, i soukromně na Instagram. Jsem tam jako Jirka Pelnář a já přes víkend budu dávat dohromady srdcovky na pondělí, tak možná, že tam i ten váš nápad, tu vaši inspiraci rovnou zakomponuju. Bude to hezký. V pondělí se máte na co těšit, bude začínat nový pracovní týden a my ho opět se srdcovkama odstartujeme velmi stylově. Užijte si víkend, užijte si odpolední show v pondělí. Pa, pa.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Svědění, které nedá spát. Tělo v jednom ohni. Exém umí potrápit. Ale teď zbystři. V Plzni vzniklo místo, kde ti rozumí. Atop Space. Místo pro atopiky. Odborné poradenství, péče a hlavně úleva. Hledej Atop Space. V Plzni, Slovanská 62, fialová fasáda. Atopspace.cz.
7: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
8: Na výlet?
9: Ano.
8: Jak?
9: Autem.
8: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
9: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
8: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
9: Olympia Plzeň. CZ.
10: M plus H. Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
11: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chip tuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
12: MHčko v Plzni každej zná. Chip tuning jen z M plus H. Klikni hned na MH.cz.
13: MH.cz.
11: Už 30 let. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
16: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
17: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
18: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
19: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
20: Pryč DPH! Pryč DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vážná nehoda se stala na hlavním tahu Karlovy Vary Praha. Za Bochovem se srazily dva osobáky. Je to se zraněním a místo nehody je teď úplně neprůjezdné.

0: tím dopředu počítejte. No a vaše další aktuální info ze silnic pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
2: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
3: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
4: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-c-z.
5: Minikino v multikině Cinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.cinestar.cz.
6: Rádia.cz Hit Radio FM Plus.
0: Máme 15 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Vedení Plzně rozhodlo o budoucí podobě náměstí Míru na Borech. Zastupitelé města vybrali vítězný návrh architektů, kteří se přihlásili do soutěže. Bylo jich celkem 12. Jak bude lokalita nově vypadat a co všechno tam přibude, podívejte se k nám na web. Policie dopadla pachatele, kteří zdevastovali mateřinku v Černošině na Tachovsku. Jak se mezi místními spekulovalo, vše má údajně na svědomí dvojice školáků. Píše o tom i web Krimi Plzeň. Školka byla několik dnů uzavřena. Děti se do ní mohly po opravách vrátit až v tomto týdnu. No a uchazeči o studium na střední školy už ví, jak dopadlo první kolo přijímacích zkoušek. Cermat dnes oficiálně zveřejnil výsledky. Dostupné jsou v systému DIPSY a na webech jednotlivých škol. V prvním kole přijímaček uspělo 93% žáků, podobně jako loni.
6: Hokejový servis Hit Radio.
7: Mistrovství světa v hokeji, které dnes začíná ve Švýcarsku, zvýšilo výrazně zájem o letenky do dějiště šampionátu. Vyplývá to z informací prodejců letenek. Například podle portálu Letuška evidují zhruba 15% nárůst zájmu o lety do Ženevy a Bazileje. Podle Student agenci vzrostl meziročně prodej letenek do Ženevy o 50% a do Curychu na dny šampionátu dokonce až o 300%. Také ceny letenek jsou vyšší asi o polovinu oproti běžným termínům. Češi dnes sehrají první utkání s Dánskem od 20 hodin a 20 minut.
8: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
2: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry-ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
0: Předpověď nám na sobotu slibuje hlavně zataženo nebo oblačno. Častější bude déšť nebo přehánky a dorazit k nám na západ Čech mají i bouřky. Teploty se zítra budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni. Teď už si s námi užívejte dnešní divoký západ.
6: Hit Radio FM Plus.
9: Hezký pátek všem na západ Čech, Otaše až po Prahu.
10: Dokonce i v Rájově.
9: Ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
11: Tři hity na vaše přání. Ty nejbizarnější krádeže historie a k tomu poslancům zkusíme zakázat alkohol v práci.
9: David Guetta, Alphaville, Ava Max, anebo třeba Ed Sheeran, to je nabídka z muziky po 15. hodině, buďte s náma dál.

0: Čiren, parádní pátek, jsem chtěl říct. Je s váma divoký západ, přejeme hezky odpoledne všem na západ Čech.
1: Včera podvečer policisté zadrželi pachatele, tedy muže zloděje, který je na severu Česka ukradl lebku ostatky svaté Zdislavy.
0: Hele, kroutili jsme tady nad tím hlavou úplně všichni, vůbec jsme to nechápali. Ano, kroutili jsme doslova hlavou, bá.
1: Ano, ano. Zajímavý teda je, že kriminalisté pachatele mají, ale samotnou relikvi svaté Zdislavy zatím ne.
0: Takhle, my jsme tady jako, už když jsme o tom mluvili, když zmizela, tak jsme tady jako typovali, co by s tím kdo mohl dělat. David říkal, že nejspíš skončila jako kost v polívce, což...
1: Svatý vývar.
0: Znělo dost šíleně.
1: No.
0: Nicméně to, co se s ní stalo ve skutečnosti, ještě jako šílenější a předčilo to asi vše.
1: Takže Kuba tady naráží na to, že ten pachatel nesouhlasil s vystavením té lebky, té relikvie. Prostě se mu to nelíbilo, že na ní padá prach a taky zalil do betonu.
2: To je lepší, no.
0: Tak zase jistota, že tam odsetí asi jen tak nikdo neukradne, ne? Jestli tam dal dost kary sítě, tak si myslím, že je jako v pohodě.
2: Jako je dost pod zámkem, no.
1: Na druhou stranu, beton je vlastně taková cementová polévka, která příliš zhoustla, takže nebyl se vůbec daleko od pravdy.
0: Jo.

0: Lady Gaga, tady je Hit Radio FM Plus a Divoký západ, tak lebka svaté Zdislavy zaplať pánbůh se našla, zloděj už taky, možná stejně jako my kroutíte nad tím, proč někdo krade takovýhle věci a vůbec proč někdo krade takovýhle zvláštnosti, ona to totiž není rozhodně jako jediná divná věc, kterou někdo jako ukrad tady u nás na západě Čech, třeba před několika lety zloději ukradli most.
1: A to bylo ale na Sokolovsku někde,
0: ano,
1: ne?
0: Na Sokolovsku, rozebrali ho normálně a dokonce tam tenkrát přijeli i policajti a i ty oblafli a ho rozebrali a odvezli.
1: Já tady mám další kuriozní krádeže, protože o týhletý už jsme vám třeba říkali, ale v 90. letech, tak tam prosím tě někdo na Prostějovsku ukradl 8000 vajec z mrazáku. Vloupali se prostě do nějakého cukrářství a odnesli si 8 tisíc vajec a bacha, jo, jak už je to dávno, tak tehdy těch 8 tisíc vajec byla škoda v hodnotě 16 tisíc korun. Dvě kačky za vajíčko.
0: To je hezký, sympatický.
1: A pak tady mám ještě jednu krádež a to byl kamion plný arašidů. To se taky stalo v 97. prosím tě. Taky někde na Moravě. Tam zloději ukradli prostě celý nezajištěný kamion, ve kterých bylo 3000 krabic solených arašídů. Škoda na oříškách 2 miliony korun, což bylo vyšší než ta cena toho vozidla.
0: Podle mě to chroupou ještě dneska. To není možný sníst za život kamion arašídů.
1: No, to ze zubů jen tak nevyndáš.
2: Haló? Jsme tu všichni.
3: Já nic nevidím.
2: Nemůžeme rozsvítit?
3: Je to tajný.
2: Takže, pohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, jama, já, taky.
2: Dobrý.
3: Jdeme.
4: Jedu.
3: Hořák, zapínám, krájím.
4: Šlehám, sedím,
3: strouhám,
4: flambuju.
2: Hasím.
3: Slejvám. Utírám, solím, pepřím,
2: servíruju.
3: To bude legendární hostina.
6: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
10: CZ. Nákupy v online shop CZ.
12: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz. Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 16. května budeme v Berouně v kulturním domě Plzeňka. Happyplant.cz.
13: Na výlet?
14: Ano.
13: Jak?
14: Autem.
13: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
14: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
13: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
14: Olympia Plzeň.cz.
15: Svědění, které nedá spát. Tělo v jednom ohni. Exém umí potrápit. Ale teď zbystři. V Plzni vzniklo místo, kde ti rozumí. Atopspace. Místo pro atopiky. Odborné poradenství, péče a hlavně úleva. Hledej Atopspace. V Plzni Slovanská 62, fialová fasáda. Atopspace.cz.
16: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
17: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
18: Firma Havel
11: Michalka, uhelné sklady, dobrý den.
18: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
11: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
18: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce května i pro Plzeňsko a západní Čechy.
7: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
19: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
20: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz
7: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Pleasant pátek, pěkně zvesela. Tohle jsou Coldplay a s váma Hit Radio FM Plus divoký západ, no protože pátek to znamená jediný, hrajeme podle vás, tak jestli je něco, co jste dlouho neslyšeli, co by vám dneska udělalo radost na cestu z práce domů, předtím, než se vrhnete do plných obchodáků nebo za dětma domů, tak dejte vědět, WhatsApp 720 870 237, od nás ještě teď boží Ray Dalton.

0: Ray Dalton a s váma páteční divoký západ, teď je playlist na vás.
1: Ano, jdeme se kouknout na náš WhatsApp, co nám píšete na 720 870 237. Napsala nám Market: ahoj kluci, zahrajte prosím tomu zloději, co ukradl lepku svaté Zdislavy, díky němu se aspoň máme v práci o čem bavit, a zahrajte mu něco stylovýho, třeba Madonu.
2: Jo, takhle Madonna, mně to nedošlo na první dobrou, já jsem takový pomalejší dneska trošičku.
1: Tak díky moc, Market, za tenhle ten vzkaz, my to tady naladíme, zahrajeme, no a když si vy něco budete chtít nechat zahrát, příští hodině jsme tu od vás, páteční divoký západ, Hit Radio FM+.
0: Tohle je návrat trošičku asi do 80. let, mám pocit. Jeden z prvních velkých hitů Madony, ono to zní jak nějaký big beat, ale až se ta Madonna ozve, tak budete možná velice překvapení.
1: No k té Zdislavě to chtělo nějakou vykopávku.

0: Je s váma divoký západ Rádia FM+. Co za chvilku s Taylor Swift, dáme taky Johna Newmana a nyní se koukneme na další, takové velmi pikantní téma dnešního dne. Jo. Skupina poslanců chce zakázat pití alkoholu v poslanecké sněmovně.
1: Hele. Co prosím? Počkej, jako v poslanecké sněmovně se může pít alkohol?
0: No, tak víš, že tam mají tu kantínu s těma neodolatelnýma cenama, že jo? To je jako těžký tam nepít alkohol.
1: Jako chceš mi říct, že tam je normálně prostě jako bar, panáky a jedou, nebo?
0: No prostě kantýna, že jo, jako všude, jo. Na druhou stranu, my jako třeba zaměstnanci a tak, tak my v práci nesmíme popíjet, že jo. Ano. Nám to zakazuje smlouva, taky bezpečnost práce a tak dál. Poslanci nic takového nemají.
1: No tak oni nejsou ale klasický zaměstnanci, čili zákoník práce se na ně úplně asi jako nevztahuje.
0: Hele, nevím, jak to tam je, ale blbý je, že jestli teda začne platit zákaz pití alkoholu v poslanecké sněmovně, tak to musí odhlasovat samotný poslanci, jo. Což je asi jako, když se drogově závislýho zeptáte, hele, no chtěl bys si se jít náhodou léčit. Nevysadíš trošku.
1: Hele, jako v historii, napil se tam někdo, jako, tam někdy někdo?
0: No jasně, hele, když se kouknete do historie, rok 2003, opilý poslanec Petr Kot se spil takovým způsobem, že nebyl schopen hlasovat o reformě veřejných financí.
1: Je krásný. Rok 2003, říkáš, já jenom, že je krásně vidět, jak je ta poslanecká sněmovna jako pokroková, jo, že v roce 2003 se nám tady opije poslanec, my o tom hlasujeme v roce 2026, ve chvíli, kdy poslanci už přešli dávno na měkké drogy.
2: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Káva a k tomu odhad nemovitosti zdarma.
10: Osobní konzultace bez formulářů a závazků.
9: Probereme cenu vaší nemovitosti, investice, pronájmy nebo koupy bytu či domu.
10: Remax Intercora. Odhad nemovitosti jinak. Osobní, lidský a srozumitelný.
9: Přijďte rovnou nebo se zaregistrujte na kavaaodhad.cz.
11: Obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Intercora, staví nové obchodní centrum. Intercora Park Plzeňská. Již brzy. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
12: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
13: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat, tak já už si jdu zase hrát. MS-Plzeň.cz.
14: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
15: Čau, Viktoriáni. V neděli od 17 hodin nás čeká poslední domácí zápas sezóny, kdy v Dusan Aréně přivítáme Jablonec. Buď u toho a bojuj s námi za královnu Viktory. Přijď se rozloučit s další skvělou viktoriánskou sezónou. Neděle od 17 hodin. Viktoria Jablonec. Na utkání vás zve generální partner Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
16: Ať stále vítězí.
17: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
18: Hit Radio FM Plus.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: No a posloucháte Divoký západ, Rádia FM+. Jak to vypadá teď na silnicích, tak to vám řekne Bára.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Bourá se v Plzni na Slovanech. Pozor v ulici Pod Hájem, kde se srazily dva osobáky. Místo je s opatrností průjezdné. A ještě aktuální informace k nehodě u Bochova na hlavním tahu Karlovy Vary Praha. Tam už by teď silnice měla být průjezdná kyvadlově. Vaše další dopravní info můžete psát k nám na WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Ty s Ludzomi nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Pořád Plzeň, pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborkynepomuk.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
4: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Západočeskou metropoli příští týden obsadí vojáci se svojí technikou. Právě v Plzni totiž od úterý do čtvrtka proběhne rozsáhlé vojenské cvičení. Prvním místem bude třídící centrum České pošty v Křimicích, druhým pak lokalita železničního mostu na Jateční. V Karlových Varech je nové sportoviště. Fotbalový stadion Slavia má nové tréninkové hřiště s umělou trávou a osvětlením. Sportovat tak bude možné až do pozdních večerních hodin. A teď od fotbalu k hokeji. Začíná mistrovství světa. Češi dnes na úvod změří síly s Dánskem a podle všeho máme šanci uspět. Myslí si to i bývalý hokejový útočník Vladimír Martinec.
5: Na tom velkým vyšším hokejem se mluví, že se to bude hrát, takže to jsou všichni hráči, kteří by to měli ubruslit úplně v pohodě a máme tam ještě další Červenka Sedlák nebo Tomášek Možucha nebo Flek, ty by měli dávat ty goly, ty by to měli rozhodovat.
4: No a já ještě doplním, že dnešní duel Česko-Dánsko začne ve 20:20.
6: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
4: Taky zítra u nás na západě Čech bude hlavně zataženo nebo oblačno. Předpověď slibuje déšť nebo přehánky a ojediněle i bouřky. Na teploměrech naměříme mezi 11 a 15 stupni Celsia.
2: Hit Radio FM+.
7: Hezké páteční odpoledne přejeme, tady je divoký západ Hit Radio FM+.
8: Skvělý hity na cestu z práce domů Eva Farná nebo Robin Schulz.

0: mi.
1: Eva Farná, Leporello. Příští týden v úterý odhalíme další srdce Hit Rádia FM+, takzvaný Fotopoint, kde si můžete dělat krásné fotky, bude to v Žinkovech. A evidentně tady máme teda trošičku konkurenci.
2: Ano, někdo nám tady fušuje do řemesla, prosím vás. Máme tady jednoho chlapíka, jmenuje se František Vavřička a ten v Pňovanech, nedaleko Hracholusek, tak vlastníma rukama vytvořil obrovské srdce na své zahradě. Ale na rozdíl od toho našeho Fotopointu, tak to jeho srdce leží. V průměru má nějakých 15 metrů, v obvodu 74 a je vidět jenom z letadla nebo pomocí dronu.
1: Počkej, a jako z čeho ho tam má?
2: Ze dřeva ho udělal.
1: Jako vyskládal, jako když normálně děláš štípeš dříví, tak si tam vyskládal jako srdíčko.
2: Ne? No jasně, hele, je to taková, řekněme, obdoba krůhů v obilí. Jo? Mm-hmm. A on na to kouká tak, že kousíček od Pňovan, tak tam je, myslím, že v Trpístech nebo takhle, tak tam je letiště. Často tam ty letadla startujou, takový ty vyhlídkový lety a on jasně říká, hele, já jsem jim chtěl vlastně udělat radost, chtěl jsem to tady udělat jako hezký, takže jsem vlastníma rukama kutilsky vyskládal obrovský srdce.
1: Jako moc hezký nápad, moc hezký, jenom se bojím teda toho provozu nad barákem teďko, podle mě se nevyspí.
2: Jedno letadlo, další dron.
1: To tam odkloní z Ruzině.

0: Skvělý One Republic, tady je Divoký západ Hit Rádia FM+. Za chvilku po dopravě pro vás budeme mít hit na přání, tak nás laďte dál.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, bourá se na Klatovsku. Pozor v Janovicích nad Uhlavou v Nádražní ulici, kde se srazily dva osobáky. Mělo by to být bez zranění. A stejná nehoda se stala taky v Plzni, opatrně na Slovanech v ulici Pod Hájem. Vaše další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Chcete zažít něco netradičního?
4: Nevíte, kam s rodinou na kole?
3: Zavítejte na Hamernický den do areálu vodního Hamru v Dobřívě.
4: Kromě soutěže kovářských učňů uvidíte šermíře a folklorní soubory.
3: Uslyšíte historickou hudbu.
4: A děti zabaví divadelní představení.
3: Užijte si kulturu pod širým nebem.
4: Zajeďte tuto sobotu mezi 9. a 18. do Dobříva.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
6: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
9: Chceš pomáhat? Tak odpal.
10: Cože?
9: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
11: Hele, vyšla nová kaplinka.
12: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
11: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
12: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
11: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
15: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
16: Drž mi kabelku.
15: OK, to jsem nečekala.
14: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
17: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
18: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
10: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
16: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Frequencies, divoký západ je s váma, co budeme hrát, tak to je na vás, je tu pátek, každý pátek pro vás máme hned tři songy na přání, no a před náma je ten další, 720 870 237, to je náš WhatsApp.

0: Krásný páteční odpoledne of Monsters and Men, tady je Hit Radio FM+, a vzhledem k tomu, že je konec pracovního týdne, tak si dáváme nohy nahoru a svoji práci necháváme na vás.
1: To si řekne moc pěkně. Hrajeme podle vás, na náš WhatsApp přišla hlasovka od Danči.
2: Dobrý den, tady Daniela Rybárová z Karlových Varů. Zdravím do rádia a chtěla bych pustit nějakou písničku od LP. Děkuju.
1: Já jsem se Danči ptal, jestli to chce jako pro někoho konkrétního, prej pro sebe, protože tvrdne v nějaký koloně na benzínce. Já teda moc nerozumím tomu, jak při těch cenách se můžou dneska dělat kolony na benzínce. Tak tady je LP, hezký odpoledne všem.

0: Hello, Pitbull a Dance Again. Je na západě Čech někdo, kdo dneska nebude koukat na hokej?
1: Já.
0: Proč?
1: No, moje holka jde do města a možná bude někde koukat na hokej a já hlídám děti.
0: Dnes? Jak jsi to mohl dopustit?
1: A tak Dánsko, prosím tě, to zvládnem. Navíc já vždycky, když nekoukám na hokej, tak vyhrajem, takže věřím, že to bude v pohodě.
0: Pořádku, ty nemáš televizi, tak to máme letos docela šanci na to vyhrát. Nicméně, kdybyste chtěli vyrazit do Víru, velkoměsta, jinak plzeňský Leháro, pak taky kolonáda v Mariánkách, ale máme tady ještě jedno special místo, kde se promítat bude taky.
1: No, ono těch míst možná bude více, jenom o nich úplně zas tak jako není vědět. Vím, že třeba v Klatovech, Klatovský dvůr, tak tam už v minulých letech byla báječná fanzona velkoprošní promítání a v letošním roce tam bude znovu.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
11: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
10: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
11: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek.

0: čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
1: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu! Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, tady je Tomáš Klus. V podcastu Poslouchej mě jsme si s Ivou Hačmusa povídali s psychoterapeutkou Ráchel Bícovou o výzvách dospívání.
1: Některé děti jsou úplně přirozeně takový jakoby poddajnější a u nich skoro mi to připadá ještě jako kritičtější, aby ten prostor na to utváření vlastní osobnosti měli.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hitrádia nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz

0: tonight. Doufám, že i vy máte vysmátý odpoledne. Tohle byl Train, tady je Hit Radio FM Plus, jdeme na zprávy, ještě taky sledujeme dopravu, co se tam děje, vám povíme právě teď.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dva osobáky se srazily na Klatovsku, opatrně v Janovicích nad Uhlavou v Nádražní ulici. No a pozor taky v Plzni na Slovanech, kde se nehoda stala v ulici Pod Hájem. No a bourá se taky na dálnici D6, opatrně na kilometru 140 ve směru na Karlovy Vary. Vaše další aktuální info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.auto.cb.cz.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
0: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
1: Bude 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Čerpací stanice na Rozvadově poblíž hranic s Německem zůstává pod dozorem. Jak od nás víte, na konci dubna se tam v jednom z dovolenkových autobusů objevila sršeň asijská. Přestože šlo o jedince, odborníci neponechávají nic náhodě. Pro náš hmyz je sršeň asijská nebezpečná a tak místo nadále monitorují. Klatovy zahajují letošní turistickou sezonu a ve velkém

0: českém stylu. Jaký program si na zítřek město nachystalo, to nám řekne starosta Rudolf Salvetr.
1: Bohatý program na Klatovském náměstí započne ve 13 hodin a krom tanečních a hudebních vystoupení bude možné vidět také exhibici na skateboardech. A ten, kdo by chtěl projít malebné okolí našeho města, nech se vydá na májový pochod Klatovský karafiát.
0: A já ještě dodám, že hlavní hvězdou zítra bude zpěvák Pekař. Světový šampionát v ledním hokeji zvedl zájem o letenky do Švýcarska. Právě tam se totiž ode dneška hraje. Prodej letenek do Ženevy se zvýšil o 50% a do Curychu dokonce až o 300%. Cena letenek je pak proti běžným termínům vyšší asi o polovinu.
2: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
0: Ani zítra to na sluníčko nevypadá. Bude hlavně oblačno nebo zataženo s teplotami mezi 11 a 15 stupni. Předpověď pro západ Čech slibuje déšť nebo přehánky a ojediněle prý také bouřky.
3: Hit Radio FM+.
4: Už za chvilku váš poslední hit na přání. Posloucháte Hit Radio FM+.
5: Mezitím taky Five a Queen nebo Carly Rae Jepsen. Hezký pátek.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Tady je Hit Radio FM Plus Divoký západ. Dneska slavíme den linky 155. Možná se ptáte, proč právě dneska? Jednoduše, protože je 15.5. a tak to dohromady dává to číslo na záchrannou službu.
1: Kdybyste se koukli na Facebook Hit Radio FM Plus, tak tam najdete takový pěkný karusel, který krásně shrnuje práci všech záchranářů, že každých 15 sekund v České republice zazvoní linka 155 a každých 30 vteřin, opravdu, každých 30 vteřin, vyjíždí záchranka k nějakému zásahu.
0: Celkem za rok to dělá přes 1 000 000 ošetřených pacientů, což je neskutečné číslo. My bychom vás jenom rádi požádali, abyste jim dneska nevolali a nepřáli jim všechno nejlepší.
1: Jestli chcete lince 155 a všem záchranářům jako pogratulovat, tak na sebe dávejte bacha a dělejte všechno pro to, ať se o vás nemusí starat.

0: lesu Miraj, s váma divoký západ Hitrádia FM+, krásný pátek.
1: Příští týden ve snídani šampionů přivítáme vzácného hosta, kterýho jsme tady vlastně už dlouho neměli, ale o to radši ho uvidíme, Jindru Poláka.
0: Jindra Polák, čověče, já o něm vím, že on má nějaký YouTubeový kanál, kde paří hry.
1: Nekecej. To vůbec nevím, to mě úplně minulo.
0: Fakt?
1: Jako, takže je takový ten fanoušek toho koukání na to, jak někdo jiný hraje. Jo?
0: No a on to i hraje teda.
1: No to je, to mi dává větší smysl, než na to koukat. Nicméně Jindra Polák z kapely Jelen příští týden v úterý v 8 ráno ve snídani šampionů. Jeleni se chystají totiž na Jelen Festy po celé České republice, u nás Plzeň, Loket a taky Příbram. Co nás tam čeká, tak ta se dozvíte už v úterý ráno.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
4: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
5: Sudovi šrot, republice ocel.
6: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
7: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
8: Fakt, a kam pojedeme?
7: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
8: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Svědění, které nedá spát. Tělo v jednom ohni. Exém umí potrápit. Ale teď zbystři. V Plzni vzniklo místo, kde ti rozumí. Atopspace. Místo pro atopiky. Odborné poradenství, péče a hlavně úleva. Hledej Atopspace. V Plzni Slovanská 62, fialová fasáda. Atopspace.cz.
10: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
11: Obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Intercora, staví nové obchodní centrum. Intercora Park Plzeňská. Již brzy pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
12: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
13: M plus H. Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
14: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chip tuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
15: MHčko v Plzni každej zná. Chip tuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
16: MHCZ.
14: Už 30 let.
17: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň Nagerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Milí Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
20: A tava!
21: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
19: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
21: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

Gaga budeme trošičku čarovat, a to i co se playlistu týče, protože před náma je váš song na přání, je tu pátek, rádi hrajeme podle vás, můžete napsat 720 870 237, to je náš WhatsApp, čekáme na to, co vymyslíte.

0: Hezký odpoledne a parádní pátek všem na západ Čech. Je čas hrát podle vás?
1: Ano, napsala nám i Dana náš WhatsApp 720 870 237. Ahoj kluci, zahrajte prosím mýmu kolegovi Adamovi, se kterým jsem prohrála sázku a musím ho teďka v rádiu vychválit jako toho nejlepšího kolegu na celém světě. A zahrajte mu něco kyselýho, ať mu ten úsměv na tváři dlouho nevydrží. Takže třeba bokurky od Lucie Bílé. Ještě by mě zajímalo, o čem ta sázka teda jako byla, jo, přesně.
0: To mě taky, ať klidně napíše teda ještě, protože takovýhle věci máme rádi a to nás baví. No a teda plíseň a Lucku Bílou dáme taky, tady jsou okurky.

0: kapela Kryštof tu za chviličku vystřídá zo od Shakiry. Tady je divoký západ, mrknem na to, co se u nás děje o víkendu. Kam
1: vyrazit? Gastronomický zážitek, který prostě nemá obdoby, tak to je Elimon Fresh Festival. Zítra a také v neděli park v Plzni za Plazou a právě tam nejenom legendární restaurace a hostina z celé republiky, ale také velká kuchařská esa. Zdeněk Pourajch nesmí chybět, pak také Roman Stachša, Pavel Berky, Adam Rundus a nebo Peťa Fonda. Podrobnosti o vstupenkách i o programu najdete na freshfestival.cz.
0: Já vás pozvu do Uherec na Plzeňsku, ne teda na pouť, i když Aqua bude vyřvávat na celou ves taky. Zítra se totiž na letní terase kulturního domu v Uhercích bude konat retro party, začátek je v 19 hodin.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
13: United Networks, rychlý internet, chytrá televize, jedno jméno, United Networks. U.N.CZ.
14: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
15: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
16: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
17: Nápady, tipy, inspirace.
18: Šumava žije!
19: Šumava žije CZ.
20: Na výlet?
21: Ano.
20: Jak?
21: Autem.
20: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
21: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
20: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
21: Olympia Plzeň CZ.
22: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
23: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
24: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
25: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
26: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
27: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
26: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
0: rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
1: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
0: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Čau Viktoriáni, v neděli od 17 hodin nás čeká poslední domácí zápas sezóny, kdy v Dusan aréně přivítáme Jablonec. Buď u toho a bojuj s námi za královnu Viktory. Přijď se rozloučit s další skvělou viktoriánskou sezónou. Neděle od 17 hodin. Viktoria Jablonec. Na utkání vás zve generální partner Dusan Škoda Power. Tak ať stále

0: Shakira a Zoo, děti to prej mají teď hodně rády. Ladíte divoký západ, my jdeme shrnout to nejzásadnější, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme vám řekli, že skupina poslanců chce zakázat pití alkoholu v poslanecké sněmovně. Sakra, my v práci pít nesmíme, jak to, že oni ano? To si asi řekne většina lidí, já vidím problém politiky v něčem jiným. Když jsme u těch změn, zavedl bych povinný detektor lži, který by snímal to, co říkají politici u pultíku, a za každou nepravdu by dostali výchovný pohlavek.
0: Je, to by to tam bylo, ale jak s fackovacíma panákama. No a taky jsme objevili lebku svaté Zdislavy. Policie konečně odhalila toho, kdo ji ukradl, a zatímco většina lidí pátrá po identitě pachatele, který chtěl lebku zalejt do betonu, mě by úplně stačil výsledek IQ testu.
1: Podobný jako s těma poslancema, že?
0: Se bojím, že tady pár facek úplně nepomůže.
1: Užijte si víkend a po něm jsme tu opět zpátky. 15.00 v pondělí, divoký západ, Hit Radio FM+.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Bezpečně do cíle. S Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Nepomucké.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
8: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
9: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Bude 18 hodin. Krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezký podvečer. Muž podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy zalil vzácnou relikvii do betonu. Chtěli pohřbít, prý mu vadilo vystavování v kostele. Hrozí mu až 8 let vězení. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Pokud bude opět vystavená, pak by to podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla mělo být už jen za neprůstřelným sklem a s elektronickým zabezpečením napojeným na policii. Opoziční strany počítají s tím, že u ústavního soudu napadnou novelu o veřejných rozpočtech, kterou dnes prosadila vládní koalice. Na společné tiskové konferenci zástupci ODS, STAN, Pirátů, Lidovců a TOP 09 kritizovali obsah zákona i proceduru jeho schvalování. Strany se obávají, že novela rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti, umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a nebezpečný růst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová to odmítá.

0: Policie v Hradci Králové bude v neděli kvůli fotbalovému zápasu mezi Hradcem a Pražskou Slávií v pohotovosti. Na dohled nad veřejným pořádkem nasadí zvýšený počet lidí. Utkání předposledního kola prvoligové nadstavby se bude na Malšovickém stadionu hrát od 18 hodin. Od 17 hodin. Ve Švýcarsku začíná hokejové mistrovství světa. Do akce dnes půjde i český tým. Ve skupině B ve Friburgu nastoupí proti Dánsku. Zápas začne ve 20:20. Další utkání budou naši hokejisté hrát zítra večer se Slovinskem.
1: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
0: Zítra počítejte s občasným deštěm, ojediněle se mohou objevit bouřky, v severozápadní polovině Čech budou přehánky jen výjimečně. Později odpoledne a k večeru má déšť postupně ustávat, kromě východu Moravy a Slezska. Nejvyšší teploty od 9 do 16 stupňů.
2: Dobrý večer, je pátek, s vámi Lea, tak odstartujeme ten páteční večer, zítra spolu budeme i vstávat, každopádně teď už Hit Radio Classic, nejlepší hity 80. 90. let až po milénium. Startují právě teď s U2 a Beautiful Day, jdeme na to.

říkám 80ky, jak vyšité. Hezký dobrý večer. Hit Radio Classic v plném proudu s vámi, Leona. Tak jaký máte pátek? Zítra sobota, neděle, volníčko. Dneska budeme držet samozřejmě všechny pěstičky na hokeji. Doufám, že už máte rezervaci někam do hospůdky. Dát si něco zlatavýho, studenýho, napěněnýho k pitivu. Tak dejte vědět, co děláte. Možná někdo jedete z práce, někdo už jste doma a někoho čeká noční šichta. Každopádně to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Bude následovat až do 21. hodiny. Před námi Crowded House a nebo tahle skvělá pecka. Je pátek! Hezký večer!

0: dobrý večer, pátek 15. květen. Doufám, že se máte krásně podle toho, co píšete. Tak většina z vás už máte padla v práci a těšíte se domů, že si odpočinete, dáte nohy nahoru, něco dobrého k jídlu a pití a budete si užívat takové té předvíkendové pohodičky, někdo večer na hokej, někdo za písničkou. Tak ať už budete dělat cokoliv, pokud možno zůstaňte s námi, protože vám budeme hrát do 21. ty nejlepší hity 80. 90. let. Za moment třeba tohle. Tina Turner, Eros Ramazzotti, Cosa della Vita, tohle a ještě mnohem více skvělé muziky, tak hezký večer s Hitrádiem.
1: Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Slovanech, Nepomucká 119, www.auto.cb.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na Poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Svědění, které nedá spát. Tělo v jednom ohni. Exém umí potrápit. Ale teď zbystři. V Plzni vzniklo místo, kde ti rozumí. Atopspace. Místo pro atopiky. Odborné poradenství, péče a hlavně úleva. Hledej Atopspace. V Plzni Slovanská 62, fialová fasáda. Atopspace.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu.
6: Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy, nejen nahoru a dolů.

0: Česka.cz.
1: Rychlé, další objednávka. Kde je vývar?
2: Zní vám to povědomně? Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
7: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
8: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
9: Sudovi šrot, republice ocel.
10: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
11: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
12: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
13: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MH.cz.
12: Už 30 let. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Kašpe, hvězdnej pták. I tohle vám hrajeme v rámci Hitrádia Klasik. Mějte krásný páteční večer. Před námi Tony Bašil a jeho Miki, anebo MC Sar a taky Real McCoy. Taková typická devadesátková věc. To se k tomu pátku hodí, pokud se chystáte někam za písničkou hodit bokem doprava, doleva, prostě vytancovat se z toho celého pracovního týdne, tak tahle pecka je prostě skvělá. Tak ať už budete dělat cokoliv, hlavně ať vám je dobře, máte dobrou náladu, užijte si pátek, sobotu, neděli a poslouchejte Hit Radio. Hezký večer.

0: Krásný dobrý večer, Tony Vejzel, Miky, to taky máme rádi, osmdesátky milujeme, za chviličku Bryan Adams, Britney Spears nebo Bobby Brown. Tohle a ještě mnohem více muziky, tak já doufám, že máte parádní pátek. Zítra na někoho z vás čeká hit, který vás rozseká. Sekačka na někoho bude čekat, na vaši zahrádku a taky narozeninová ruleta. Bude toho spousty, tak rozhodně. Víkend je nejlepší s Hit Rádiem.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborkynepomuk.cz.
2: Rychlé, další objednávka. Kde je vývar?
3: Zní vám to povědomně? Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
8: Chcete zažít něco netradičního?
9: Nevíte, kam s rodinou na kole?
8: Zavítejte na Hamernický den do areálu vodního Hamru v Dobřívě.
9: Kromě soutěže kovářských učňů uvidíte šermíře a folklorní soubory.
8: Uslyšíte historickou hudbu.
9: A děti zabaví divadelní představení.
8: Užijte si kulturu pod širým nebem.
9: Zajeďte tuto sobotu mezi 9. a 18. do Dobříva.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio. Trap.

0: svůj e-shop s pneumatikami pro auta, dodávky i motorky. Klikněte na pneuhajek.cz, ušetříte a přezujete u nás přednostně. Jediný e-shop s pneumatikami v plzeňském kraji. www.pneuhajek.cz.
1: Rychlé, další objednávka. Kde je vývar?
2: Zní vám to povědomně? Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pokračujeme, nezastavujeme nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Tak teď Everybody a DJ Bobo.

Somebody's Watching Me, posloucháte Hit Radio 8 minutek po 19. hodině. Hezký dobrý večer. Před námi Pink, Don't Let Me Get Me a taky si dáme tuhle neskutečnou pecku. Do éteru Hit Radia Klasik dnešní večer přichází Aháči. Skupina Aha, Crying in the Rain, stará věc, skvělá pecka, rádi posloucháme, dlouho se neslyšela, tak já doufám, že fanouškům Aháčů uděláme radost a to právě teď.

Krásný dobrý večer, Pink, Don't Let Me Get Me, doznívá z Eteru Hit Rádia. S vámi taky Lea. My spolu vlastně budeme usínat a zítra spolu budeme i vstávat. Každopádně napsala nám posluchačka Silvie, která je právě teď na cestě z Pardubic. Ahoj Leonko, moc ráda tě poslouchám, vždycky mi zlepšíš náladu a váš playlist je prostě super, když hrajete tyhle osmdesátky, devadesátky. Měla jsem celé dva dny školení, úplně jsem celá bolavá a mám pocit, že jenom voda mě udrží nad vodou. Nemáš tam náhodou, Jožara, že voda, čo má drží nad vodou? Díky moc, jste super, moc ráda vás poslouchám, Silvie. Tak Silvinko, normálně, kdyby si dneska vsadila sportku, tak vyhraješ, doufám, že by si se rozdělila, protože shodou okolností Joža Ráže tady mám, tak bude jenom a jenom pro tebe, jo? Voda, čo ma drží nad vodou, za necelé 4 minutky z Éteru Hit Rádia letí přímo k vám.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Intercora, staví nové obchodní centrum. Intercora Park Plzeňská. Již brzy. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
7: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
9: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
10: Sudovi šrot, republice ocel.
11: Pozor! Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.

Jimmy Nail, před námi London Boys a taky Jamelia a Superstar. Páteční večer 15.5. Hezký dobrý den. 7:30 posloucháte Hit Radio Classic. To jsou ty nejlepší pecky 80. 90. Každopádně rodičové všech studentů, deváťáků, kteří dneska se dozvěděli výsledky přijímacích testů, gratulace obrovské, a patří mezi vás, protože i můj syn se dostal na vysněnou školu, takže jsem strašně ráda a jsem taková ta pyšná matka dneska. Tak souzním s vámi, užívám si to s vámi, protože je mi jasný, že ve většině domácnostech, kde máte deváťáky, tak oslavujete, a komu to nevyšlo, nic se neděje, budou druhá kola, všichni to zvládnou a já doufám, že všichni budou v naprostý pohodě. Teď už Superstar, Jamelia a nebo

i vy takový ten hit, který vám okamžitě zlepší náladu? Nebo máte hit, který vás vždycky, jak se říká, rozseká? Ať už je to zamilovaný slaďák nebo taneční pecka, která vás roztančí, rozespívá, tak mrkněte na web hitradio.cz. Máme tam soutěž, zajímavou soutěž, hit, který vás rozseká a můžete vyhrát sekačku na tu vaši zahrádku. Zítra i v neděli někomu z vás uděláme velkou radost, taky bude narozeninová ruleta, spousty skvělé muziky, dobré nálady. Však už to znáte, protože ten nejlepší víkend je z éteru Hitrádia. Za chviličku Madonna a spousty dalších skvělých osmdesátkových a devadesátkových hitů.

0: Poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
1: Svědění, které nedá spát. Tělo v jednom ohni. Exém umí potrápit. Ale teď zbystři. V Plzni vzniklo místo, kde ti rozumí. Atopspace. Místo pro atopiky. Odborné poradenství, péče a hlavně úleva. Hledej Atopspace. V Plzni Slovanská 62, Fialová fasáda. Atopspace.cz.
2: Haló, jsme tu všichni.
3: Já nic nevidím.
2: Nemůžeme rozsvítit? Je to tajný.
3: Takže, pohraj jste. Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
2: Hora, Yamaya, taky.
3: Dobrý.
4: Jdeme.
3: Jedu.
4: Hořák.
3: Zapínám, krájím.
4: Šlehám, sedím.
3: Strouhám.
4: Flambuju.
2: Hasím.
3: Slejvám.
4: Utírám.
3: Solím.
4: Pepřím.
2: Servíruju.
3: To bude legendární hostina.
5: Elemon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
6: Káva a k tomu odhad nemovitosti zdarma.
7: Osobní konzultace bez formulářů a závazků.
6: Probereme cenu vaší nemovitosti, investice, pronájmy nebo koupy bytu či domu.
7: Remax Intercora. Odhad nemovitosti jinak. Osobní, lidský a srozumitelný.
6: Přijďte rovnou nebo se zaregistrujte na kavaaodhad.cz.
8: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Rychlé, další objednávka. Kde je vývar?
10: Zní vám to povědomně. Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
11: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat, tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
12: Čau Viktoriáni, v neděli od 17 hodin nás čeká poslední domácí zápas sezóny, kdy v Dusan aréně přivítáme Jablonec. Buď u toho a bojuj s námi za královnu Viktory. Přijď se rozloučit s další skvělou viktoriánskou sezónou. Neděle od 17 hodin. Viktoria Jablonec. Na utkání vás zve generální partner Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.

0: název Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
2: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio FM Plus.
6: Zlepši si náladu.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.

0: farmapark.cz. Farmapark u Toma, tady to všechno začíná.
1: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
0: Farmapark u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
1: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé

0: Špičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do Autocentra Šmucler v Plzni, Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás. Pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do Autocentra Šmucler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.šmucler.cz.
1: Minikino v multikině Cinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.cinestar.cz.
2: Svědění, které nedá spát. Tělo v jednom ohni. Exém umí potrápit. Ale teď zbystři. V Plzni vzniklo místo, kde ti rozumí. Atop Space. Místo pro atopiky. Odborné poradenství, péče a hlavně úleva. Hledej Atop Space. V Plzni Slovanská 62, fialová fasáda. Atopspace.cz.
3: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná.
4: Čau Viktoriáni, v neděli od 17 hodin nás čeká poslední domácí zápas sezóny, kdy v Dusan aréně přivítáme Jablonec. Buď u toho a bojuj s námi za královnu Viktorii. Přijď se rozloučit s další skvělou viktoriánskou sezónou. Neděle od 17 hodin. Viktoria Jablonec. Na utkání vás zve generální partner Dusan Škoda Power. Tak ať stále víte.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-N-CZ.
4: Vidíš to?
0: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
0: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portal.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
12: Chbičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do Autocentra Schmutzler v Plzni, Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás. Pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do Autocentra Schmutzler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.schmutzler.cz
13: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
14: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
15: Drž mi kabelku.
14: OK, to jsem nečekala.
13: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.

0: čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Intercora, staví nové obchodní centrum. Intercora Park Plzeňská. Již brzy pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Hit Radio. Hit Radio.

0: nic nevidím.
1: Nemůžeme rozsvítit?
2: Je to tajný.
1: Takže, pohraj jste.
0: Heneš, long story short, tady.
3: Brňák, Dian, jsem tu.
2: Hora, Jamaja, taky.
1: Dobrý.
3: Jdeme.
0: Jedu.
3: Hořák.
0: Zapínám, krájím.
3: Šlehám, sedím.
0: Strouhám.
2: Flambuju.
1: Hasím.
0: Slejvám.
3: Utírám. Solím. Pepřím.
1: Servíruju.
0: To bude legendární hostina.
3: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.

0: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.

0: v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy. Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz
1: Hit Radio.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
2: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Mani Stretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná.
3: Potisk, trička, potisk, trička, byla CZ.
4: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjistě podrobnosti na webu u Daliborky nepomuk.cz.